0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frýčka. Novinka číslo 1.

0: Jsou aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam bude?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: 6.56. Dobré ráno. Roman s vámi opět, 107 FM, vlna v plném proudu a pojďme na další muziku, co nás čeká. Bude tu hnedka ze startu skvělá novinka. Aquagen a hrát bude taky Pitbull od Jacket. A dáme taky zpátečku Scootry. Startem čtvrtečního ranního vysílání dneska s mojí maličkostí do 11. Tak za chvilku budeme gratulovat a koukneme raky, co zajímavého se událo v minulosti. Chystáme kalendárko, počkejte si na to.
5: Free Radio. Free Radio.

0: jasné. Doprava Free Radio.
1: Wash my world. Pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Dávejte pozor mezi Líšní a Ochozí u Brna. Je to u odbočky na Staré zámky. Tady havarovalo osobní auto. Mimo komunikaci projíždějte velmi opatrně. Další problém na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř. Tady havarovalo osobní auto do Lampy. Tady taky opatrně. Na místě by měla být policie České republiky. Co se týče dopravy, aktuálně koukám na dlouhou kolonu od exitu 178. Tady vidím nahlášenou kolonu směrem na Brno. No a dvě dopravní nehody, jedna dokonce se zraněním. Pozor si dávejte na mezi Vinohrady a Líšní na tom hlavním tahu směrem na Klajdovku. Tady velmi opatrně, máme tady bouračku, čerstou dopravní nehodu se zraněním, záchranáři na místě. Kdybyste měli podrobnější informace, tak nám zavolejte, jak to tam vypadá. Hlavně buďte opatrní a šťastnou cestu všem.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 15 stupňů aktuálně venku, odpoledne maxima mezi 21 až 24.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: Tak jdeme na to, gratulačka veliká, komu pak letí dnes Liborům. Libor dneska slaví svátek, tak všechno nejlepší, kolik najdeme Liborů v republice, 30 464 a v Brně 1471. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: Jdeme mrknout, co zajímavého přináší dnešní den, 23. červenec. Koukneme například do roku 1848. Skupina pražských podnikatelů založila kladenské kamenouhelné těžařstvo. Roku 1923 Karel Čapek přijel na dovolenou do Jindřichova Hradce, aby zde dokončil román Krakatic. Čapek strávil dovolenou do 3. září spolu s rodinou svého bratra Josefa. Ještě mrkneme do roku 2010. V tento den vznikla skupina One Direction a v roce 2022 vypukl lesní požár v Českosaském Švýcarsku. Kdo pak slaví narozky? Michal Tvrdík, lední hokejista, taky Kristýna Liška Boková, herečka a tanečnice, herec a hudebník a zpěvák úžasný Vojta Dyk, Eliška Bučková, modelka a zpěvačka, česká Miss roku 2008, Monika Leová, moderátorka, modelka, česká Miss Earth z roku 2013, anebo britský herec Daniel Radcliffe. Gratulujem. Aquagen novinkový, hrát bude Sigala, za chvilku taky Daria a nebo Scooter.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tohle byli Skútři, How Much Is The Fish z roku 1998, zpátečka za 20 vteřin, je tady přesně 7:30, pojďme na zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezký čtvrtek. Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se včera odpoledne srazila dodávka s osobním autem. Zranilo se 5 lidí, z toho 2 vážně. Dálnice byla neprůjezdná zhruba 3 hodiny. Osobní auta místo nehody objížděla přes rohlenku. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Na prvním místě je australské Melbourne, Praha je 1,40. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přinděš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Včera česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde by cokoliv od vás, tak nám zavolejte, pojďme se podívat. Měli jsme tady havárku na hlavním tahu, kdo jel z Vinohrad směrem na Klejdovku, tady už je to vyřešené, ovšem o kousek dál, je to u té pískovny, u kalcitu, tady máme nahlášenou bouračku, jedná se o havárku osobního vozidla, které vyjelo mimo komunikaci, tak na to dávejte pozor, asi tam bude probíhat vyprošťování a na místě by měli být policisté. Královopolský tunel směrem na Žabovřesky, tady je odstavený osobách, dávejte velký pozor. No a ještě se jdeme kouknout, už to tady vidíme, mezi Líšní a Ochozí u Brna, u odbočky na Staré zámky havarovalo tady osobní auto mimo komunikaci. Co se týče provozu, pomaličku začínáme housnout v centru města Brna, očekávejte drobné kolony aktuálně na ulici Křížová a Poříčí, taky vidím menší kolonu na ulici Hybešová, na Husové postojíte nějakou chvilku. No a jak vypadá dálnice kolem Brna? D2. Tady máme nahlášenou kolonu od exitu 3 Chrlice a ještě od Prahy na Brno, kdo jede, tak od 178. kilometru od Ostrovačic počítejte s kolonou. Šťastnou cestu!
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 16 stupňů, odpolední maxima dnes 21 až 23.

0: mrknout na kontroly. Přátelé, policisté v těchto dnech kontrolovali jihomoravské řidiče. Zdali se věnují řízení. Ano, používání telefonu během řízení nadále zůstává častým nešvarem jihomoravských řidičů. Na dálnici D2 se na tuto skupinu zaměřila dopravní policie z Podivína a jen za poslední týden jich odhalili hned několik. Někteří z nich byli za volanty nákladních vozidel a chvilka nepozornosti přitom může mít fatální následky. Dávejte na to pozor, přátelé. Žádné používání mobilních telefonů během jízdy. Pokuty a trestné body, když vás chytne policie. Za podobné chování řidičům hrozí vysoká pokuta a trestné body. Zadržení mobilního telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení během řízení, tak na místě řidič může zaplatit 2,5 až 3,5 tisíce korun. A současně je tento přestupek hodnocen 4 body v bodovém systému. No, tak dávejte pozor. Jezděte opatrně, jezděte bezpečně a když už máte potřebu s někým komunikovat, tak přes handsfreečko, anebo si zastavte, nic vám neuteče někde na benzince a ten hovor si tam vyřiďte. Třeba i s příjemným šálkem kávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendor?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.

0: Jump and Joy. Vamos everybody, 7 hodin 55 minut aktuálně. Jdeme na další hity za chvilku. Opět mrkneme do Brna, koukneme na čerstvé kino novinky, na co doporučujeme vyrazit do kina a taky skvělý hity Becky Hill. Máme taky novinku od MK. A hrát bude i 24/7. Krásný čtvrtek s Free Rádiem. Krátce před 8, za chvilku opět čerstvé informace z Brna.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Free Radio 107 FM.

0: 4 minutky po 8, jak se jezdí. Pozor, stále Královopolský tunel směrem na Žabovřesky, mělo by tady být odstavené vozidlo. Na ještě se jdeme kouknout do Brna, měli jsme tady komplikaci na dálnici D1 od 182. kilometru, dávejte pozor, je tady dlouhá kolona směrem k Brnu. No a ještě na trase mezi Líšní a Ochozí u Brna, tady to vidím, je to přímo na úrovni Kalcitu, máme nahlášené vozidlo, které sjelo mimo komunikaci a probíhá tady vyprošťování. V centru města už tam začíná startovat ranní dopravní špička, koukám na Nových Sadech, očekávejte zdržení Křížová Poříčí, taky Zvonařka, Dornech, tady všude postojíte. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně venku měříme 17 stupňů, dneska spíše pod mrakem, teploty odpolední maxima 21 až 24.

0: 15 minut po 8. V sobotu velký návrat nejvyšší fotbalové ligy, přátelé. Fotbalisté brněnské Zbrojovky si hned na úvod sezóny poměří síly s pražskou Spartou. Artis, druhý brněnský klub soutěže, vyzve v pondělí ve své prvoligové premiéře na stadionu v Srbské ulici v Králově Poli fotbalisty Mladé Boleslavy. No a na start ligy se připravují i policisté v souvislosti s návratem nejvyšší soutěže. Očekávají vyšší návštěvnost a hustší dopravu v okolí stadionu a při některých utkáních mohou policisté okolní úseky silnic dočasně uzavřít nebo na nich omezit provoz. Fanouškům doporučují vyrazit městskou hromadnou dopravou a řidiči by měli vyrazit s předstihem a sledovat aktuální dopravní omezení. Tak v sobotu to bude divočárna. Připravte se na to, pokud jste se rozhodli vyrazit fandit, tak bude tam trošku hustěji. Dávejte na to pozor. Vyražte s předstihem. Darius Finley, za chvilku Jason Derulo.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio.

0: 24/7 na Free Radio, 8 hodin a 30 minut. Zprávy připravuje Katka.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné názvu?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji pěkné ráno. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny pozorovacího vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dříve. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesla také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Hasiči včera odpoledne téměř po 2 týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Ministr zahraničí Macinka dnes zahájí 2denní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s chorvatským premiérem. Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod, 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu. Zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, jimž se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
6: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrazíme na silnici omrknout aktuální dopravní situaci, jak to vypadá, kdyby náhodou cokoliv od vás, tak neváhejte se nám ozvat. Dopravní linka 608 37 27 07 je k dispozici samozřejmě. No a nebo naše aplikace, tam na pár kliků nám můžete poslat hlasovku. Koukám na Brněnsku mezi Líšní a Ochozí u Brna ještě stále u odbočky na Staré zámky. Probíhá vytahování toho vozidla, které po havárii skončilo mimo komunikaci. Mrkneme ještě Královopolský tunel směrem na Žabovřesky. Tady bylo odstavné auto, už by to mělo být průjezdný. Mrkneme, jestli je tomu opravdu tak, vypadá to průjezdně. Ano, co se týče dopravy, v centru mírně housneme, v samotném srdci Brna, Zvoneřka, Dornych, Olomoucka, taky Ostravská, tady vidím drobné kolony. Dálnice D1 od exitu 178, pozor na to, kdo jede aktuálně od Prahy na Brno, tak tady se obrňte trpělivostí. Už to sahá spíš ke 178. Ne 182, ale 178. Tady je kolona kamionu v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
6: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 17 stupňů, aktuálně odpoledne. Žádná sláva dneska, 21 až 24 stupňů Celsia, jinak zataženo.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Kygo, AUO Max 8.40, tenhle ten okamžik, kde mám mrknout na kino novinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Na Free Radio se podíváme na to, jaký film nám vtrhl do českých kin a na který si tady můžete zajít. Věřím, že vás osloví jistě české komediální drama s názvem Mistryně. Monika má život, o kterém snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem. Je ale opravdu šťastná. Když se po dvou letech potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to jen prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi nimi v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Free Radio doporučuje.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude, váš Bolek.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

0: rock you. Forever Young, 8.55, pojďme na další porci muziky za chvilku, čerstvé krimi zprávy, Hedegar. Rád bude Steve Hawky. A nebo DJ Bobo, Let the Dream Come True. Libor slaví svátek, všem Liborům jen to nejlepší. Zdravíme všechny ze studia Free Radio. Posíláme další super muziku, za chvilku se koukneme, co řešili brněnští strážníci i brněnští kriminalisté.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Free Radio 107 FM.

0: rádia.
1: Omrkneme dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí. Přátelé, pokud byste věděli o nějakých problémech dalších, tak nám zavolejte. Pojďme se podívat na dálnici D1 mezi 178. kilometrem a 182. dálnici D1 ve směru na Brno. Dávejte pozor, je tady kolona a v té koloně ještě máme na 187. nahlášenou teď aktuálně dopravní nehodu. Jedná se o dvě osobní vozidla, dávejte na to pozor. K plynulosti dopravy to rozhodně nepřidá, tak se obrňte trpělivostí a nebo raději na tom 178. kilometru sjeďte a pokračujte do Brna po staré. Jak to vypadá v centru? Koukám, ještě drobná kolona, opuštěná zvonařka Dornych. V centru města Brna ještě kolona i na Bauerové, Křížové a Poříčí. Jinak, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte. Díky za jakékoliv informace.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty maxima kolem 21 až 24 stupně. Aktuální teplota v Brně právě teď 18 stupňů. Pokud se ptáte, kdy zas bude teplo, tak v sobotu 27 až 30 a v neděli 28 až 31.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Ty sugar.

0: Tiesto a Gabry Ponte, Mockingbird, 12,5 minuty po deváté, jdeme na další čerstvé krimi. Pojďme se podívat za strážníky městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásný den vám i posluchačům Free Radio. Náhodný kolem jdoucí si v úterý na večer všiml trojice, která prý podezřele manipulovala s prodejním automatem v Židenicích. Vytočil proto raději linku 156 a strážníky na ní upozornil. Když se hlídka k automatu s konopnými výrobky blížila, patřila jednu dívku a dva mladíky. Jeden z nich klečel a přes výdejní okénko se snažil získat zboží z automatu rukou. Dívka se mezi tím před hlídkou dala na útěk, zatímco tedy jeden ze strážníků běžel za ní, druhý kontaktoval dva mladíky. 22-letý muž přiznal, že se snažil dostat zboží z automatu bez zaplacení. Mladá dívka v zápětí strážníkovi, který ji dostihl, vysvětlila důvod svého náhlého útěku. Přiznala, že je osobou v pátrání. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali státní policisty, kterým oba mladíky i hledanou dívku předali. Ode mě je to pro dnešek vše, děkuji za pozornost a všem posluchačům Free Radio přeji krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ale Sigma No Body to Love na fríčku, 19 minut po deváté. Přátelé, určitě šel kolem vás jeden opravdu hnusný případ týrání zvířat tady na Šlapanicku. Pojďme se podívat, jak to všechno probíhalo.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Horká linka. Oznámení od městské policie ve Šlapanicích o odchyceném psovi, který měl neznáky popálení. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat proti neznámému pachateli. V současné době již známe majitele psa, ten však doposud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo. Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku tísňového volání 158.
0: Přátelé, ten případ postoupil a pachatelé už jsou vypátráni.
3: V minulých dnech kriminalisté z územního odboru Brno venkov zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství. Trestní stíhání obviněných osob je vedeno na svobodě. Kriminalisté nadále intenzivně prověřují veškeré okolnosti případu a pokračují v dalších procesních úkonech trestního řízení. S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme v současné době poskytovat bližší informace.

0: Krásně vám to vyšlo, 9.30, čerstvé zprávy, opět od Katky, jde mrknout, co je nového, za chvilku doprava a počasí, no a čekáme už pomaličku, až rozjedeme tajemný film za necelou půl hodinku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký čtvrtek. Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se včera odpoledne srazila dodávka s osobním autem. Zranilo se 5 lidí, z toho 2 vážně. Dálnice byla neprůjezdná zhruba 3 hodiny. Osobní auta místo nehody objížděla přes rohlenku. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Na prvním místě je australské Melbourne, Praha je 1.40. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Včera česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Mrknout na dopravu, máme tu komplikaci. Dávejte pozor na D1 187. U Popůvek směrem na Brno blokuje levý průstřed dvou osobáků. S pomalu jedoucí kolonou počítejte už od 180. kilometru dálnice D1. Koukneme ještě, jak vypadá další místo, kde jsme měli dopravní nehodu. Stále to vypadá, že mezi Ochozí u Brna a Líšní je to vlastně přímo na úrovni Kalcitu. Tady je bouračka, osobní vozidlo mimo komunikaci a probíhá tu vyprošťování, tak opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 18 stupňů venku, odpoledne dneska žádné extra vysoké teploty neočekávejte, 21 až 24 stupňů Celsia, jinak bude pod mrakem. Pátek, zítra teploty 23 až 25 stupňů, sobota, neděle potom 27 až 30 stupňů.

0: Jehoda Silva Bambolero, 9 hodin 40 minut. Tajemný film se připravuje a za chviličku prozradíme první nápovědu. Těšte se na to. Mrkneme i na novinky z Hitparády. Už za chvilku tady bude Lukáš Bartl, který nám představí aktuální 4 nováčky, který jsme vám v pátek v premiéře zařadili do Hitparády 107 Frýčka. Tam se mimo jiné můžete kouknout, to najdete na našich webkách freeradio.cz. A když si rozkliknete Hitparádu, tak tam najdete ke každému pořadí od jedničky až do 107 hudební ukázky, ať víte, pro koho hlasujete. Pro vaši oblíbený hity samozřejmě. Tak, pokračujem. Jonas Blue, za chvilku DJ Visage, Guile.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Free Radio 107 FM.

0: 1 km Rousínova směrem na Brno. Nepojízdný osobák s vozíkem v připojovacím pruhu. Dávejte na to pozor, kdo tudy má namířeno. Tak šťastnou cestu. Za chvilku tajemný film. První nápovědou to odstartujeme. Tu vám prozradím už za pár minut. Teď muzika. Jak jinak než ta nejnovější Jane Kill It With The Beat. Tohle je Žavánovej kazit parády. Rád bude taky Le Pedro a DJ from Mars. No a dáme jí zpátečku Everything But The Girl. S vámi Roman Koloděj. Ještě hodinku. Tady budeme hledat a hádat. A my budeme nadělovat samozřejmě. Za uhodnutí tajemného filmu nabízím, mám tady pro vás poukázku pro dvě osoby na představení Kůň, pátý element, představení plné kaskadérských kousků nádherných koní ve westernovém městečku Boskovicích. Tam vás dostaneme zadarmiko.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na to, tajemný film startuje v tenhle ten okamžik. Máme přesně 6 minut po 10. dopolední a v první nápovědě vám mohu prozradit, že dneska budeme hledat opravdu film. Mám tady pro vás dnes český film, jedná se o českou komedii, která byla natočena v roce 2010. Takhle zní první nápověda. Dáme novinky, za chvilku Jazzy a Špric, Le Pedra, DJ from Mars. No a hezky jednu nápovědu za druhou. Na tu druhou se těšte za pár minut.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator.

Can't Stop the Feeling a Justin Timberlake. 15,5 minuty po desáté a jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Na tenhle ten snímek se čekalo. Všichni byli natěšení, aby na něj mohli vyrazit do kina. A poprvé jsme tento snímek v českých kinech mohli vidět 18. března roku 2010. Můžu vám ještě navíc prozradit, že tenhle ten film se roku 2010 dočkal několika speciálních cen, a to 3 českých lvů. Českého lva v tomto filmu získala herečka ve vedlejší roli. Tento film má Českého lva v kategorii divácky nejúspěšnější český film a taky získal cenu čtenářů filmového portálu Kinobox. Další byli nominováni, ale nezískali Českého lva, jako třeba hlavní herečka, anebo hudba byla nominována na udílení ceny Český lev. Ale bohužel tady to neproběhlo. Takže 3 české lvy má na svém kontě tento film, který dnes hledáme jako tajemný. Tohle stačí jako druhá nápověda, za chvilku dáme třetí. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Jedna nápověda za druhou, jdeme na tu třetí. Přátelé, tento snímek za první víkend v českých kinech vydělal neuvěřitelných 12,1 milionu korun. Jenom za víkend. Za víkend. Za zmínku stojí to, že následující víkend tržby filmu klesly o pouhých 8%. Co vám můžu říct dál? Můžu vám toho říct spoustu. Na konci filmu je totiž i speciální poděkování Jiřímu Suchému, Heleně Vondráčkové a Evě Pilarové. Tohle je nápověda číslo 3. Čtvrtou, poslední, tak tu si dáme po zprávách. Teď Robbie Williams, DJ Lewis nebo Everything But The Girl. Free Radio. Free Radio.

0: Everything But A Girl Missing. Jdeme na čerstvé bleskové zprávy. Přichází Petra, prozradí nám aktuální novinky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 1,5 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřila Veterinární univerzitě Brno Česká inspekce životního prostředí. Důvodem bylo přemnožení muflonů v oboře po odří kunín na Novojičínsku, kterou univerzita spravuje. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová pravidla by mohla začít platit už od ledna 2028. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Nová pravidla mají přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Omrkneme aktuální dopravní situace, jak to vypadá v Brně. Vídeňská směrem z centra, je to u nájezdu na D1, stojí tady odstavený osobák. Další problém na 215. a pultem, je to u Rousínova směrem na Brno, je tady taky nepojízdní osobní auto, tentokrát s vozíkem, tak na to dávejte pozor. Ještě se jdeme kouknout na dálnici D1 187 km u Popůvek ve směru na Brno. Blokačka provozu kvůli havárce dvou osobáků. Mrknem na to, jestli je to ještě aktuální. Vypadá to, že už ty auta byly odtažený, takže v pohodě, akorát kolona od 182. km směrem na Brno, s tím počítejte. Tady máme kolonu kamionu v pravém pruhu. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů venku, aktuálně odpolední maxima 21 až 23, jinak zataženo.

0: T-Rex a Fatals, další parádní novinka na Free Radio New Religion. Pojďme na tajemný film, jdeme na poslední nápovědu, kterou vám prozradím. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, dneska slaví narozeniny herec, který tady hrál ani ne menší roli, dá se říct jednu z těch hlavních, trošku Vojta Dyk, 41. má dnes narozen. 23. července roku 1985. A právě Vojta Dyk tady hrál vedle Elišky Balcerové, Lenky Vlasákové, Veroniky Kek-Kubařové, Jirka Macháček tady hrál, Roman Zach a spoustu dalších. Je to komedie, kterou má na svědomí Jiří Vejdělek. Dva lupeny zadarmiko na představení Kůň, pátý element, Boskovice, Westernové městečko. Tam můžete vyrazit, když nám prozradíte správný název dnešního tajemného filmu. Tajemný film. Teď můžete volat studio 790 107 107. Kdo se dovolá jako první a prozradí správný název, má u nás tuhletu parádní výhru. Pojďme si dát muziku za chviličku, no ale ještě předtím teda vyřídíme telefon. Kdo pak je tam? Dobrý den. Haló, haló. Lení, nazdárek. Dneska to bylo jednoduchý, že? Při pátrání tajemného filmu.
1: No dost, já jsem slyšela až konec čtvrté nápovědy.
0: No. A pojď nám teda...
1: jsem neslyšela, tak, ale jsou tak, to ženy v pokušení.
0: Tak říkáš teda, že odpověď jsou ženy v pokušení. A máš pravdu. Potlesk pro tebe. A k tomu ti letí...
1: Ten film miluju.
0: Taky ho mám moc rád. A ono všechno od Vejdělka stojí za to. Každopádně, dva lupeny na Kůň, pátý element, na tohleto skvělý představení. Máš tady u nás, vydrž na telefonu a nepokládej, prosím, jo?
1: Ano, ano.
0: Tohle byla Lenka, přátelé. Ženy v pokušení, správný tajemný film.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Free Radio 107 FM.

0: Blinded by the Light a Funkstar Deluxe tady u nás na Free Radio. 10 hodin 57 minut aktuálně. A já můžu přivítat ve studiu už novou posilu. Míša Rotrová je tady, ahoj.
1: Nazdar, ahoj.
0: Jak se máme po prázdninách?
1: Já myslím, že prázdniny ještě pořád jsou,
0: ještě
1: takže,
0: jsou.
1: Takže ještě skvělý. Jsou. Já jsem ráda, že trošku venku jako prší, že se pročistí vzduch a bude zase krásně.
0: Paráda, k tomu skvělá muzika. No a samozřejmě taky mezi 11. až dneska to máš do 13. Míšo, že jo?
1: Já tak? Jsem dneska na 2 hodinky,
0: ano. Do 13. 2 hodinky příjemné muziky a příjemného hlásku Míši. Můžeme se podívat, co nás čeká za hity. Mikola s novinkou a Trips Hard to be Handle. Hrát bude taky Rehab. A dáme Alexe Gaudína. Mějte se nádherně, zítra v 7 se těším.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Free Radio 107 FM.

0: Příjemné spojení Kygo, Parson James tady na Free Radio necelých 5 minut po 11. hodině. No a s vámi už teď Míša Rotrová a před námi hodinka plná celebrit, naše celebrity show. Podíváme se na veselé i ty smutnější věci z oblasti známých osobností, tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď taky přehled toho nejnovějšího, co vám tady na Free Radio pouštíme do uší.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Ty, Sugar?

0: again.
1: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Míša Rotrová. Míša Rotrová. Free Radio.
1: Around the world.

0: na Free Radio.
1: Fríčkaři, kolem 53-leté modelky Simony Krajnové je to v poslední době jedna kauza za druhou. Přednedávnem jí konflikt s jednou z jejich sledujících, který je aktuálně už dokonce v rukou právníků, a nyní je to bouře kolem zdánlivě nevinné věci, neoholeného podpaží. Modelka Dominika Mesarošová dokonce na sociálních sítích sdílela screenshot ze Simonina videa, kde je to neoholené podpaží vidět, a připsala k tomu sponzorováno Národním parkem. Nebyla by to ale Simona, aby si to nechala líbit, a rozhodla se na tento posměšek reagovat veřejně. No a část jejich fanoušků se teď přiklonila na jejich stranu, chloupky jim přijdou v pohodě, jiným tak úplně ne. Já bych ale řekla, že je úplně jedno, jestli jste veřejně známá modelka, herečka nebo moderátorka. Co je komu do toho, co máte pod paží?
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Alex Gaudino, zpátečka Free Radia, která nás vzala do roku 2008. A pokud máte rádi retro muziku, tak určitě nezapomeňte naladit Fríčko v neděli od 17, kdy vás čeká retro party s naší Market. Bude to parádní, bude se tančit, bude se hrát na přání, tak určitě u toho nemůžete chybět. No a teď před námi taky čerstvé bleskové zprávy, ať jste i o prázdninách pěkně v obraze a víte, co je nového. Zamíříme i na silnice a podíváme se taky na počasí. Co z muziky po 11:30, která se pomaličku začíná blížit? Dáme si Spankers a Sex on the Beach. Tak jede Blessed Madonna, Mercy. A nebo další zpátečkovou bombu, tentokrát rok 1999, The Lawyer, I Wanna. No a za malou chvíli tedy slibované bleskové zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Vyšetřování případu psa se známkami popálení ve Šlapanicích, který v květnu vzbudil velkou pozornost veřejnosti, přineslo zásadní posun. Kriminalisté zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství. Stíhání jsou na svobodě. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mléka se dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536, jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A teď už na Free Radio míříme na silnice podívat se na to, jak to tam v tuto chvíli jezdí. Mám pro vás asi celkem dobré zprávy, protože kromě toho, že je léto a máme Brno samozřejmě, jak tomu bývá, rozkopané na mnoha místech, tak ale v tuto chvíli nemáme hlášena žádná větší zdržení a hlavně žádné dopravní nehody, tak doufíme, že nám to takto vydrží. Pokud jste na cestách a měli byste nějaké aktuální info, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte nám.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí je dneska takové lehce proměnlivé, v tuto chvíli už ale venku zase polojasno, sluníčko a poté spršce je tam příjemných 20 stupňů Celsia a dneska by více než 21 být nemělo, což pokud už jste byli třeba unaveni z teplejších dnů, tak si to užívejte, protože to horko k nám zase přijde už příští týden od úterka, to půjde zase nahoru. Dneska tedy maximálně 21 a zítra až 23 stupňů.

Here we go. Come on, everybody, and raise your drinks in the air.

0: but I want another cocktail.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Happy Radio. Moderátorka Lucie Borghiová vyrazila na dovolenou do Španělska, a to zrovna v době, kdy tam všichni prožívali to velké fotbalové šílenství a kdy Španělsko slavilo historický triumf na mistrovství světa. 48letá hvězda televizních novin ale tou dobou šílela spíše bolestí, a to kvůli úrazu, který si tam přivodila. Zlomila se totiž malíček, a to ten na noze. A tak zatímco se těšila na zpomalení, vysazení z náročného pracovního tempa a načerpání nové energie po boku svých nejbližších, tak musela řešit takovýto zdravotní problém. Borghiová je známá tím, že není úplně typ, který by dovolenou proležel na pláži nebo u bazénu. I tentokrát vsadila na celkem aktivní režim, ranní běhání, procházky po pláži, koupání v moři a především hraní padlu, který ve Španělsku neustále stoupá na popularitě. Jak k úrazu došlo, to si nechala pro sebe, nicméně k situaci se postavila se svým typickým nadhledem, kdy k tomu napsala: stihla jsem si zlomit malíček, takže dovolená se vším všudy. Za sebe říkám, tohle na dovolené fakt nechceš. Lucce tedy přejeme, ať to má zahojené co nejdříve a může zase řádit.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

Na Free Radio americká DJka The Blessed Madonna Mercy. Pokud si říkáte, kdo to tam zpívá, tak je to Jacob Lusk, naprosto skvělý zpěvák. Teď už ale pokračujeme další roztančenou muzikou na Free Radio. Pojďme na to.

0: Zpátečka Fríradia. Zpátečka Fríčka. 1999.
1: I wanna I wanna

0: Tahle zpátečka Free Radia nás vzala pěkně na zpátek do roku 1999, The Lawyer I Wanna. Tak doufám, že jste si u toho možná třeba trošku zatančili, pokud ještě nemůžete na oběd a už na vás padá nějaká taková únava, nebo naopak už jste oběd stihli a teď by to chtělo nějakého šlofíčka po obědě, ale nemůžete v práci, tak doufám, že vás trošku rozproudíme tou další muzikou, co si dáme po 12. z vlny 107 FM. Tak třeba nové skútry No Rewind, to vás určitě nenechá usnout. Zpívat nám bude taky Katy Perry, Woman's World. A dáme si i další zpátečku, tentokrát Robbie Rossini a jeho verze Tanz Bambolina. Tak tohle všechno a mnohem více po 12. hodině tady na Free Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Free Radio 107 FM.

0: Máme 6 minut po 12. hodině na Free Radio. Je s vámi Míša Rotrová. Přeji vám dobrou chuť, pokud třeba zrovna něco dobrého obědeváte. A pokud už po obědu, tak po očku pokukujete, ale ještě musíte makat, no tak ať vám to rychle utíká. A pokud už jste naopak po obědě a chytá vás spaní, nebojte se, my vás probereme, protože chystáme další porci skvělé roztančené muziky. No a v této hodině se taky podíváme na to, co je a bude nového tady v Brně. Třeba se podíváme na to, že už v sobotu odstartuje novou sezónu nejvyšší fotbalová soutěž tady v Brně. Přímo podrobnosti tady za okamžik. Teď ale přehled toho nejnovějšího, co vám Free Radio hraje.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Elevate

0: Představte si, Brno má želízko v ohni, do finále soutěže krásy Miss České republiky postoupila kráska z Brna Patricia Elizabeth Černíková, která závodila za krasobruslavský klub BSK Technika Brno a dodnes se tam věnuje trenérské činnosti. Pro vybranou 12 finalistek začíná další část soutěže. Finalistky absolvují první soustředění zaměřené na kurzy, školení a workshopy. Následně se poprvé představí veřejnosti na výstavě Křehká krása 2026 v Jablonci nad Nisou, kde organizátoři zároveň odhalí korunku pro tu vítězku. Finále by mělo proběhnout potom příští rok v květnu a já věřím, že všichni Brňáci budeme Patricii držet pěsti, protože, co říkáte, nebylo by špatné mít příští mis právě od nás z Brna.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Robi Rossini, tanc Bambolina, další zpátečka Free Radia a více takovéto muziky naladíte už tuto neděli od 17. Teď před námi každopádně na Free Radio taky čerstvé bleskové zprávy s Peťou. Podíváme se i na silnice, jak to jezdí a řekneme si, jaké nás čeká počasí. Co z muziky po půl jedné, co si dáme? Bude Taya Cruz, Florida Hangover. Taky Timmy Trumpet, Best Thing. A nebo se zavlníme na tohle zpátečkové R&Bčko z roku 2007, Sean Kingston a jeho Beautiful Girls pro všechny krásné holky. No a za okamžik tedy slibované bleskové zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezký čtvrtek. Ve středu 29. července odpoledne opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brňané. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím. Záchranářům v Praze spadla z nosítek na obrubník pacientka z domova pro seniory. Později zemřela. Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Věcí se zabývá také interní komise záchranné služby. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 2,6 milionu korun. Platbám se dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám. Například, že prochází léčbou rakoviny nebo mu schořel obytný vůz. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A teď už pohled tady na Free Radio na silnice. Zdravím vás všechny, co jste momentálně za volantem. Pozor na dopravní nehodu v Brně, která se stala ve Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou. Tady bouralo osobní auto s nákladním, tak určitě počítejte s nějakými možnými komplikacemi. Zdržení nějaká v Brně jsou, protože, co si budem povídat, na mnoha místech se něco rekonstruuje, opravuje, jak tomu tak v létě bývá. Ale v tuto chvíli nic úplně hrozného. Pokud jste někde na cestách, máte nějaké další aktuální informace, tak budu ráda, když nám to zavoláte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V tuto chvíli už venku opravdu krásně sluníčko, polojasno a potom dešti, ani památky, 20 stupňů Celsia na teploměru a dneska by extra více být nemělo. Zítra potom jasno, až 22. No a pokud se těšíte na vyšší teploty, vězte, že víkend by měl být okolo 27, potom to trošku spadne a od úterka to půjde zase nahoru a příští čtvrtek, tedy za týden už 31 stupňů Celsia. Tak pokud stejně jako já máte radši takové jako příjemné léto, ne úplně horké, tak si užívejte zatím tyto dny.

0: Brňáci, ShipX Arena, tedy fotbalový stadion v Srbské ulici, odstartuje v sobotu novou sezónu nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalisté brněnské zbrojovky si hned na úvod sezóny poměří síly s pražskou Spartou a Artist, druhý brněnský klub v soutěži, potom vyzve v pondělí ve své prvoligové premiéře fotbalisty Mladé Boleslavy. Fanoušci a hráči se mohou těšit na zmodernizované prostory, oba týmy vyběhnou na nový trávník a stadion nabídne i vylepšené ozvučení, taky přibyly nové kamerové systémy a turnikety. Na západní i hlavní tribuně jsou nové sedačky a jejich výměna nyní pokračuje také na severní tribuně. Veškeré letošní opravy a investice vyšly na bezmála 61 milionů korun bez DPH. Ovšem arenu v budoucnu čeká rozsáhlá kompletní rekonstrukce, která má přinést ještě lepší podmínky pro pořádání zápasů nejvyšší soutěže i větší komfort pro fanoušky. Součástí projektu mají být také úpravy okolí stadionu, včetně parkovacích ploch. Aleluja. Zatím to ale není, takže pozor, pokud sem plánujete vyrazit třeba právě už v sobotu, doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu, pokud už náhodou musíte autem, tak vyrazte opravdu s předstihem a sledujte aktuální dopravní omezení. Každopádně zbrojovce v sobotu držíme pěsti.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Free Radio 107.

0: 11. hodina se nám přibližuje a já už ve studiu Free Rádia nejsem sama. Naproti mě je moje milá Kýťa. Ahoj, Kýťo.
1: Ahoj.
0: My se vidíme po delší době, takže...
1: No úplně, to je svátek dneska.
0: Je to svátek, vypadá to, že možná dneska nebude Kýťa ani vysílat, že si budeme jenom povídat.
1: No, si budeme popovídat, takže kamarádi, máte tady písničky a nějak to zvládněte.
0: Výborně, tak jakou muziku alespoň pustíme. Bude třeba skvělá Dara Bangaranga. Tohle já jsem slyšela naživo, protože jsem byla ve Vídni na Eurovizi. Ne teda na finále, na semifinále, ale jako...
1: Už tehdy to muselo být bomba, že?
0: Velký zážitek.
1: Jako musím říct, že my, když jsme se na to dívali, jsme Michalem doma, tak ten to viděl. A to bylo vlastně první číslo toho semifinále.
0: Ano, to celé odstartovalo.
1: A on se na to díval a říká... Tak tohle je vítězka, ne? Teď já ani nepotřebuji vidět další. Aha, a byl o tom jako okamžitě přesvědčený, že je skvělá.
0: Ano, a vyhrála, takže Michal to předpověděl.
1: Jo, díky.
0: Ale bude i další skvělá muzika, třeba Kesha a Origami. A nebo si dáme trošku zpátečkové muziky Benassi Bros. Every Single Day z roku 2005. No a teď už tedy já se s vámi loučím a předávám slovo Kýti Kolibové.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 13. hodině už s vámi Kristýna Kolibová, tak my jsme to tady s Míšou všechno stihli jako už probrat, tak znáte to, když se vidíte s nějakým kolegou nebo kolegyní po dlouhé době a najednou si musíte všechno říct. Tak doufám, že i vy tam máte dobrou partu teď v práci a je dobře, spousta lidí teďka možná i na dovolených, tak máte možná ještě větší pohodu, možná, že jo, šéf není v práci, tak kocour není doma, myši mají prénohy na stole, tak tomu pustíme skvělou muziku. Já tady mám připravenou teďka moji hodně oblíbenou novinku, Jugel a Moving to the Sun, to já si vždycky těším, to je taková fakt jako hrozně nabíjející hudba. K tomu dáme Marlon Hofstadt, John Newman a za chvilku si procvičíme jazykolami. Jojo, po obědě je zase potřeba se začít trošku soustředit a rozvázat to jazyčisko, ať jsme na to odpoledne připraveni. Tak jdem na to, po 13. za chvilku.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.
2: Ty Sugar.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Tak jsem si říkala, přátelé, že po včerejším náročném jazykolamu si dáme něco takového jako trošku jednoduššího, ale zase až takový easy peasy, jak říkají dnešní děti, to nebude. Tak pojďme na to. Poslal, posel, posla, proslámu. Tady to zní jako, že by nemuselo být tolik háčku, ale když to zkusíte víckrát za sebou, sem tam nějaká nástraha výzva je. Tak pojďme pomaličku. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Tady docela je těžký, aby člověk z toho nevytvořil nějaký sprostý slovo, tak pozor na to. Poslal, posel, posla, proslámu. Ještě párkrát pomelej, věřím, že potřeba si to hlavně zapamatovat, jinak tady tyhle slova jsou jednoduchý. Poslal, posel, posla, proslámu. No a myslím si, že takhle pomalu už to přestává být výzva, tak pojďme co nejrychleji, já už to přestávám číst a jdu koukat zase někam do stropu a jdeme na to. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Poslal, posel, posla, proslámu. Tak, přátelé, přiznám se, celou písničku předchozí jsem trénovala, takže já už mám natrénovanou, proto mi to šlo takhle krásně. Pokud vám to někde trošku drhne, vůbec nevadí, zkoušejte, ale myslím si, že zas tak jednoduchý to není, zároveň až tak náročný taky ne. Je to takový pohodový střed, který si myslím, že by mohl zvládnout každý. Tak ještě jednou na závěr. Poslal, posel, posla, proslámu. Věřím, že vám to jde dneska úplně báječně.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Italský bros, italští bráchové, Benna Sibros společně s Dany a Every Single Day. Hitovka z roku 2005, připomněli jsme možná pro vás významný rok, rok 2005, vzpomínáte na něco svýho, tak v té době se pařilo na tyhle hity. A co dál, Mariana Conte a Kant. A na to se paří zase teď, bude i Regard Call On Me. A do třetice si dáme další zpátečku, to se postarají Venga Boys. Takže nahoru a dolů. Na to by docela dobře šlo nějaké cvičení třeba z dřepy nebo s něčím takovým, co se dá zvládnout. Nevím, jestli kliky, to já bych určitě nevydržela. Každopádně tip, rok 1998, máme přesně půl druhé na Free Radio Peťa a zprávy.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Bližší informace armáda zveřejní, jakmile to bude možné. Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. Využití prostorů bránili spory s bývalým nájemcem. Město s ním vedlo 3 spory. V jednom z nich požadovalo vyklizení prostor. Další 2 tak dál pokračují. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, protože některé ženy prý pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slavii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Douděra zřejmě Slavii opustí a zamíří do zahraničí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně nehoda ve Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou, bouralo tam osobní auto s nákladním, tak drobné komplikace a zdržení. Počítejte i za Pohořelicemi směrem na Přibice u Rybníka, tady bourala 2 osobní auta i tady je omezení v provozu. Jinak co se týče aktuálního provozu teď v Brně a v blízkém okolí, tak zatím to tak nějak všelijak houstne kolem třeba Moravského náměstí, Gajdošky, trochu Zvonařka, Ústředního hřbitova na Jihlavské, ale zatím jsou to jenom pár minutová zdržení, jenom hustý provoz, který bude jistě sílit. No a co se týče dalších komplikací, tak dálnice D1, hlavně na příjezdu do Brna, tady se dívám, že je to zhruba od nějakého, no je to ještě před Kývalkou, tady to začíná ta kolona a skoro až do Brna, no v podstatě až do Brna, potom 196. zdržení i kolem 15 minut, tak s tím počítejte. Kdybyste měli cokoliv dalšího, přijďte na naši dopravní linku, případně do naší aplikace Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak to meteorologům vyšlo a skutečně je dneska nejchladněji tento týden. Maxima se teď pohybují kolem 1, maxima kolem 22, s tím, že se samozřejmě ochladilo díky přeháňkám. Jestli ještě nějaké do Brna dorazí, no tak to je, přátelé, otázka. Na to bych taky ráda znala odpověď. Každopádně následující hodinu sleduju radar, by nic v Brně kápnout nemělo. Podpoledne bude spíše oblačno, polojasno a k večeru může být i skoro jasno. Tak uvidíme. No, budeme to pro vás samozřejmě i nadále sledovat. Zítra už to bude bez deště, převážně oblačná polojasná obloha, po ránu 13 stupňů, přes den kolem 23, tak o fous tepleji než dneska. O víkendu by pak mělo být hezky, polojasno, dokonce i 27.

0: Tribuna Rock, Party Rock Anthem.
1: Push up, push up.
2: Free Radio, burza práce.
1: A my jdeme hledat pekaře, pekařku nebo obchodního asistenta či asistentku.
2: Free job.
1: Hledá se posila do týmu v řemeslné pekárně v Brně v Žabovřeskách, kde se pečou francouzské kroasany, bagety nebo chleba z tamního kvásku. Práce, ve které se střídá několik typů činností v rámci směn od míchání těsta až po obsluhu zákazníku a přípravu výběrové kávy. Délka směny 8 hodin, žádné 12ky a práce od pondělí do pátku. Střídají se ranní a odpolední směny, peče se od 5 hodin ráno. Požadavky: nadšení pro gastro, komunikativnost, dobrou znalostí češtiny anebo slovenštiny, spolehlivost, praxe je vítaná, ale není nezbytná. Nabízí plný úvazek, plat 35 až 38 tisíc korun měsíčně a spoustu benefitů jako multisport karta, kulinářské a baristické kurzy, zvýhodněný mobilní tarif, slevy na firemní produkty a veškeré suroviny. Pokud vás zajímá tahle nabídka, tak kontakt a více info najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
2: Free job.
1: A hledá se taky obchodní asistent nebo asistentka na vyhledávání nových obchodních příležitostí. Zajištění celého procesu od poptávky po uzavření smlouvy, udržování vztahu se stávajícími zákazníky, znalost trhu, konkurence a potřeb zákazníků, požadavky, schopnost samostatného vedení obchodních případů, výhodou přehled v oblasti správy bytových domů, SVJ, družstva a také výhodou vzdělání nebo praxe v oblasti fotovoltaických systémů. Měli byste být taky aktivní řidič, průkaz skupiny B. Nabízí plný úvazek, fixní mzdu 40 000 korun měsíčně plus odměny z uskutečněných obchodů, možnost home office, pružnou pracovní dobu, přítomnost na pracovišti od 9 do 15 hodin, dle potřeby služební notebook, mobilní telefon, 5 týdnů dovolené a taky 2 dny sick days. Více info na freeradio.cz/burza práce.
2: Free job. Free job na Free Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
6: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
5: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
6: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
7: Free Radio 107.

Na Free Radio se podíváme na to, jaký film nám vtrhl do českých kin a na který si tady můžete zajít. Věřím, že vás osloví jistě české komediální drama s názvem Mistryně. Monika má život, o kterém snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem. Je ale opravdu šťastná, když se po dvou letech potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to jen prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi nimi v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Free Radio doporučuje.

0: Dnes hitovka, kdy děláte něco nahoru a dolů, ať už jsou to nějaký kliky, anebo třeba dřepy, můžete se inspirovat. Co dál, za chvíli se budeme zase hýbat, keep moving. Přihodíme novinku Crush. A do třetice si dáme taky jednu zpátečkovou, takovou peprnější od Erotic, Help Me Duck the Dick. Rok 1996 budeme připomínat taky po 14. hodině. Za chvilku začínají tipy, kam vyrazit. Teď je přesný čas 13 hodin 57 minut.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Free Radio 107 FM.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Romano, Sapienza a Rodriguez. Tacata.
2: Po 14. hodině a zase, přátelé, něco takového pro mě fitness. Tohle byl pro mě vždycky zumba písnička, Takata a Romano Sapienza. Tak možná i vy dneska máte nějakou takovou cvičící choutku jako já. Třeba se někde potkáme. Po 14. hodině posloucháte ve čtvrtek 23. července, kdy slaví svátek Libor. A já myslím, že Liboru musíte znát velkou spoustu, nebo minimálně aspoň jednoho. A věřím, že i spousta Liboru teďka poslouchá. Tak kluci, pro vás speciálně připravená novinka od Pnau a Crush. Přihodíme k tomu už za pár chvil taky tipy, kam vyrazit. Vezmu vás třeba na brněnský Afrofest. Těšit se můžete taky na speciální noční prohlídky zámku Bučovice s Robinem Hoodem a další věci se pro vás chystají. Tak jestli ještě na víkend nemáte plány, po 14. to spolu vymyslíme.
3: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Elevator.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A pojďme se podívat na první tip teď o víkendu. Nová zbrojovka bude v sobotu hostit Afrofest Brno. Tam se můžete těšit na spoustu věcí. Ochutnávky africké kuchyně, módní přehlídku, dokonce taneční workshop, živou hudbu, tradiční tance i program pro děti. Takže můžete vyrazit úplně s celou rodinkou. Na tenhle festival, který bude v sobotu na nové zbrojovce od 13 hodin. Dokonce večer i afterparty v centru, tak já myslím, že tady se to užije úplně každý. Ať už mladěch nebo rodinka, na Afrofest Brno tuhle sobotu.

0: Na Free Radio doznívá taková odpolední lehtivá erotická záležitost. Erotic a Help Me Dr. Dick z roku 1996. Máme přesně půl třetí a co dál? Třeba Deoro. Meka je můj bien, přihodíme taky Quintina. A po jeho tu bude i zpátečka. ATB a Let You Go z roku 2001. Přesně o půl připravená Peťa a zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. Chodníky, zeleň a veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace, někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy, která je nástupce Moravské typografie a domáhala se určení vlastnictví ve svůj prospěch. Fotopast potvrdila výskyt invazivního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky a měkýše. Odlov mají dobrovolně na starost myslivci. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme se podívat, kde nás to trápí na silnicích. Aktuálně jsou komplikace hlavně na dálnici D1 a v okolí Brna. Na dálnici D1 je to 195. směrem z Brna na Vyškov. Tady se střetlo osobní auto s nákladním a kolona má zhruba kolem 5 kilometrů. Tady tyhle auta překáží na jednom jízdním pruhu. Přerušovaná kolona sahá až za Ostrovačice. Takže přátelé, komplikace z Brna na Vyškov. Ukazuje mi to místy i kolem půl hodiny. Ten příjezd do Brna před Ostrovačicemi až po 196. Tak tady je to hodně hustý, držím palce, se to brzy rozjede. Další komplikace jsou taky na příjezdu do Modřic od Ořechova, kde se střetlo osobní auto s nákladním, i tady se projíždí jedním pruhem. Pozor v Letovicích v Zámecké ulici, kde auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři a policie, ale projíždí se bez nějakého většího zdržení. A ještě jedna komplikace, ta je za Pohořelicemi směrem na Přibice u Rybníka, kde se srazila dvě osobní auta. Tak s tímhle počítejte, kdyby cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Radio. Držím palce s kolonou před Brnem.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně v centru města Brna kolem 23 stupňů, tak přece jenom to vyskočilo víc, než dneska meteorologové předpokládali. K tomu převážně je polujasná oblačná obloha. Koukám i na radar, jestli náhodou něco ještě nemá dorazit, tak minimálně následující hoďku. To vypadá, že nic, přátelé. Tak uvidíme, jestli ještě během dneška nějaká taková šupka, která byla před 2 hodinama, přijde nebo ne. Zítra by mělo být kolem 23 stupňů, po ránu zhruba kolem 13, s tím, že po celý den bude převážně polojasno oblačno. No a na víkend se vyčasí, to bude dokonce i kolem 27.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: pokazit.
1: O víkendu rozhodně zábava pro rodiny s dětmi. Zámek Bučovice v sobotu ožije příběhem legendárního Robina Hooda. Divadlo Historie v pohybu Exulis připravilo netradiční noční divadelní prohlídky, které návštěvníky zavedou do tajemného Sherwoodu. Prostřednictvím napínavého představení odehrávajícího se přímo v historických prostorách zámku. No tak já si myslím, že příběh Robina Hooda máme rádi úplně všichni, malí i velcí, a právě noční prohlídky na zámku Bučovice na toto téma si pro vás připravili už teď v sobotu. Začíná to v 18 hodin, tak dorazte a moc si to užijte. Na Free Radio za chvilku Katy Perry anebo Quintino.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné názvu?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A kde se bude tenhle víkend juchat, popíjet vínečko a kde se bude tančit v krojích, tak to budou přátelé Jakubské hody, které si pro vás připravili v Pohořelicích jak v sobotu, tak v neděli místní stárci a stárkyně. V jubilejním 10. ročníku Jakubských hodů nabídnou bohatý dvoudenní program plný folkloru, tance, hudby. Těšit se můžete na slavnostní průvody městem, svěcení vína, vystoupení i večerní zábavu s dechovkou Ištvánci a skupinou Party Leaders. Takže kdo rád juchá na hodech, Pohořelice to jistí tenhle víkend v sobotu od 9 a v neděli od 14 hodin.

0: po 15. hodině posloucháte Free Radio, no a my se jdeme podívat na jednoho frajera. Frajera, který se rozhodl koupit ostrov, takhle to zní, takhle to začíná hodně snově, kdybychom si mohli, že, koupit ostrov. Každopádně se rozhodl, že s tím ostrovem udělá něco jiného, než by asi udělala většina lidí. Ať už nějaký turistický letovisko nebo soukromý ráj. Vymyslel něco jiného, něco rozhodně prospěšného. A proto je dnešní frajer. O co jde, co z ostrova udělal, tak to si řekneme za chvilku. K tomu přihodíme Kat Dilunu, bude tady Offenbach a nebo David Guetta.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.

0: Francouzsko spolupráce, australská, David Guetta, Sia a Flames. A co to pro vás máme dneska? Bude to frajer.
1: Frajer nebo loser?
0: Tak začalo to tím, že jeden frája si mohl koupit ostrov. Tak to zní jako, že je to boháč, který nevím, jestli vám to stále nějak imponuje, ale počkejte si, jak to bude pokračovat. Brandon Grinshaw, Angličan, který v roce 1962 si koupil za 10 000 dolarů malý sejšelský ostrov Moajen. Nechtěl z něj ale udělat turistické letovisko ani soukromý raj. Rozhodl se obnovit místní přírodu a vytvořit bezpečné útočiště pro ohrožené druhy. Na ostrov přivezl přibližně 120 obřích želv, které tehdy z mnoha míst zmizely. A postupně se mu podařilo přilákat víc než 2000 ptáků a pravidelně je přikrmoval. Během let také vysadil tisíce stromů a pomohl obnovit původní ekosystém. Na ostrově žil velmi skromně v jednoduchém domě a odmítl i milionové nabídky na jeho odkoupení, včetně nabídky od saudského prince. Věřil totiž, že některá místa mají větší hodnotu jako součást přírody, než jako nějaký luxusní majetek, ať už prince nebo někoho jiného bohatého. Dnes je Moajen, tenhle ostrov, součástí Národního parku a Grimshaw odkaz na ostrově žije dál. Tak to ukazuje, že se dá opravdu jako jeden člověk dokáže udělat spoustu věcí pro jedno nějaké místečko a je hezký, že všechno se taky nedá koupit penězi. No a co vy, přátelé, kdybyste mohli zlepšit nějaký místo na světě, vybrali byste si ostrov nebo třeba nějakou vesnici v České republice nebo vaše město, ve kterém žijete? No já myslím, že i to Brno by se tady klidně mohlo ještě nějak poladit. Tak třeba se nějakých dalších podobných příběhů dočkáme. Lehce po čtvrt na čtyři, tohle byl náš frajer. Je tu další nejnovější hit.

0: ten Hollywood na Free Radio, tohle je hit z roku 1992 More and More. Tak zdravíme třeba všechny, kteří se v tomhle roce narodili a co nás čeká dál, za chvilku troška Itálie. The Colors, Un Ragazzo, Una Ragazza. Přidáme taky Dientes. Spolupráce J Balvin, Asher a DJ Khaled. A do třetice i novinka, je to Waterman, Bam Bam. Takže pořádná nakopávačka na Free Radio, za chvilku připravená doprava počasí v 15 hodin 27 minut.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme mrknout, kde to vázne. Na dálnici D1 ve směru do Prahy na 182. kilometru likvidují hasiči požár travního porostu podél silnice dálnice. Počítejte se zdržením 182. ve směru do Prahy. Teď tam hasiči hasí. Dálnice 195. směrem z Brna na Vyškov. Tady dávejte pozor na kolonu 5-kilometrovou a to kvůli nehodě. Střetlo se osobní auto s nákladním ve směru z Brna na Vyškov 195. Další komplikace jsou stále na příjezdu do Modřic od Ořechova. Tady auto s nákladním, projíždí se jedním pruhem a stále platí taky nehoda v Zámecké ulici v Letovicích, kde auto srazilo chodce. Záchranáři policie jsou na místě a projíždí se bez nějakého většího zdržení. Tak největší krpa asi je hlavně na té dálnici D1. Tady počítejte, že kromě odpoledního silného provozu, tak je ještě ta nehoda na 195. ve směru od Brna na Vyškov. Už to není tak hustý jako před hodinou. Je vidět, že nějaká kratší kolona je kolem automotodromu, tam je to s pár minutovým zdržením. Od Troubska po 96. je to pak zhruba 15 až 20 minut zdržení. Na D2 ve směru do Brna počítejte skoro s 10-minutovým zdržením od 3. kilometru. No a pokud se díváme na provoz v Brně, tak už to houstne tak nějak tradičně kolem centra, ať už Poříčí, Zvonařka, Křenová, Ústřední hřbitov, Jihlavská a taky Gajdošova. Na těchto místech počítejte zhruba s 5-minutovým zdržením.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A dneska by mělo být už převážně polojasno oblačno, teď s teplotami v centru kolem 23 stupňů, tak nějak se to bude kolem těch 23 držet. Zítra by mělo být velmi podobně polojasno oblačno s teplotami do 23, s tím, že po ránu bude opět kolem 13. No a na víkend nás čekají teplé dny, může být i kolem 27 stupňů, více sluníčka si užijeme v sobotu, v neděli by pak mělo být převážně zataženo. No a co dál, kromě Itálie, The Colors a Un Ragazzo, Una Ragazza se společně podíváme na nejkrásnější místa střední Evropy a je tam i Česko.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: I česká města se objevila mezi top nejkrásnějšími místy střední Evropy. Autorka cestovatelského žebříčku z portálu My Wanderlust je taková, že se rozhodla vyzdvihnout spíš menší města. Jestli si říkáte, no jo, klasicky tam bude Praha, možná se tam objeví Brno. Vůbec ne. Ta menší městečka mají a hrají prim a já si myslím, že bychom s tím klidně mohli souhlasit, že spousta menších městeček jsou kouzelnější a takový jako nabízejí takovou jako možná trochu jinou, ale i bych řekla méně turistickou atmosféru a stojí za to. Tak pojďme si říct tu třicítku nebo na výběr pár míst, které jsou podle tohle žebříčku opravdu nejkrásnější ve střední Evropě. Tak začneme těmi českými městy. Na šestém nebo dokonce na třetím místě tady je Kutná Hora. Na šestém místě, možná až ne tak překvapivě, Český Krumlov, to je hodně oblíbené místečko. Další potom z českých měst, které se objevilo v tomhle žebříčku, tak je Třeboň, to je na 20. A pak tu máme ještě na 29. Mikulov. Takže krásný, i naše moravský městečka se objevily, nebo městečko jedno. Každopádně, kdo je na tom hostu chvostu, na tom úplně nejprvnějším místě, tak nejkrásnější místo střední Evropy je podle tohle žebříčku rakouský Kitzbühel. Myslím, že spousta z nás to známe hlavně z dob zimní dovolené, z lyžování. Já jsem třeba v Kitzbühelu byla, dokonce je seriál Vraždy v Kitzbühelu, tak vidíte to. Takhle oblíbený městečko, který je prý nejkrásnější ve střední Evropě. Na druhém místě je běloruský Nesvis, na tom třetím je Pakutná Hora, na čtvrtém je chorvatská Korčula, krásný, na pátém bulharský Melnik, na šestém pak máme tady český Krumlov a jenom tak namátkou se tam objevují i třeba slovenská města, Španija Dolina, Banská Štiavnica a nebo slovinské Jezersko. Tak přátelé, tenhle žebříček, myslím si, že by stal za zveřejnění u nás na Facebooku Free Radio, tak já ho tam lupnu, ať se můžete podívat a klidně můžete rovnou i na ten Facebook napsat, jaký je to vaše nejoblíbenější a nejkrásnější, ať už české, anebo středoevropské místo. Ale dobrý, jsme tam, přátelé. Češi, yes!
0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Kněníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně Divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude. Váš Bolek.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Kam vyrazit?
1: A co takhle dneska do letňáku? Vyrazit můžete třeba na klasiku jako Hříšný tanec, na Sbor mistra a takovýhle český film, který pokud jste neviděli, určitě stojí za zhlédnutí, a nebo nejnovější Bardotky. Tak kam a kdy na to vyrazit? Hříšňák, Hříšný tanec bude dneska v letním kině Vaňkovka, a to o 8:30. Jurský park se bude promítat ve Skalním místodržitelství 21:15. No a další filmy, ty budou začínat od 9:30. Platí to pro Sbor mistra, Letní kino Brna středu, Bardotky na Špilasu a Nečekané léto, film, který se bude promítat v letním kině v Židenicích. Tak vyberte film, žánr a nebo místo, který je vám nejsympatičtější. Možná se dneska na večer trošku přioblíknout, přece jenom když pofukuje, tak může být bez svetříku chladno, ale věřím, že si to užijete. Letňáky dneska večer.

0: ale spolupráce se myslím povedla. T-Sugar a Olaf Basovský. Waterman, bam bam. 15 hodin 57 minut, za chvilku tady máme Shakiru. Těšit si můžete i na novinku Sad Girls. Už osvědčená dvojka BB Rexa, David Guetta a další hit, o ten se postará Baker Matt. Love life a věřím, že i vy s Free Rádiem zbožňujete každý den a tak to má být. Taneční energie pokračuje i po 16.
1: Free Radio 107 FM.

Poslouchali jsme to až k 16. hodině a 4. minutě, Black Eyed Peas a Boom Boom Pow, tak snad už vy máte, přátelé, taky dobolcháno, hotovo, zavřeno, zavřít počítač, továrnu, všechno, rovnou jít domů a možná někam i na koupák, dneska by to klidně taky šlo, teploty se sice pohybují tak jako kolem 24, ale já myslím, že to je vlastně příjemný, to je mnohem příjemnější, než se tam potit v těch 40. Tak třeba tohle máte v plánu, nebo vyrazíte někam na kolo, někam na prochajdu, tak či tak určitě zůstaňte s Free Radiem, protože tady máme tu nejlepší taneční muziku a po 16. vás bude doprovázet BB Rexa s Davidem Guettou, bude tady taky Mark Korn Semitu a nebo nejnovější Baker Matt. A k tomu všemu my přihodíme taky remix už za malou chvíli. Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Elevator.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
1: A dneska si dáme remix jednoho interpreta, který je u nás na Free Radio fakt jako doma. Když jsem se dívala, kolik máme od něj hitů právě tady na Free Radio, tak se to čítá minimálně na 20. A to není zas tak málo a patří to spíš k takovým jako výjimečným autorům a interpretům u nás na Free Radio. Kdože by to tak mohl být? Je to producent a DJ Armin van Buuren, kterýho si myslím, že zná celý svět. Právě z Nizozemí, tenhle skoro 50-letý borec, který to ale pořád umí. Lose This Feeling, tak tohle bude hit, který tady budeme mít už za pár chvil ve zremixované verzi. My už to tady máme v podání ve spolupráci s Medix, právě Lose This Feeling od Armin van Buurena, a já to pro vás mám další, jinou a možná ještě trošku jinak na té panou hitovku. Lose This Feeling tentokrát v podání Dimension. Tak pojďme na to dobít baterky právě s tímhle remixem.

Let's go! Tak tohle bylo další provedení Lose This Feeling od Armin van Buren. Tentokrát jsme si to dali v podání od Dimension. Myslím, že povedený kousky, po kousek takhle po 16. hodině a trošku našlápnout tu energii je určitě potřeba. Co to pro vás máme dál? Novinka od Baker Matt, taky je tu Axwell Ingrosso s hitovkou Sun is Shining a doplníme to Benny Benassim.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003. 2003.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my

0: tohle je Itálie. Benny Benassi a Satisfaction z roku 2003, minutku po půl paté. Za chvilku mrkneme na dopravu počasí a z hitu si dáme třeba radost od Rity Ory. Její joy. A těšit se můžete taky na Michelle Tello, I So Chipego. A další takový známý taneček, možná víte, možná se podíváte a budete trsat s námi. K tomu přihodíme novinku Coming Home. Tak já myslím, že takhle kolem půl paté, paté je to ideální písnička na příjezd domů. 16.32 doprava.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace především na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. 195. tady bourala dvě nákladní auta. Stojí po nehodě u krajnice, i tak dávejte pozor. Na nájezdu na dálnici D1 z Brna Ostravská ulice 203. kilometr směrem na Vyškov. Tady blokuje provoz nehoda zhruba v kilometrové koloně. A dál pokračují komplikace taky ve směru z Brna na Vyškov 195. kde se tvoří zhruba 5-kilometrová kolona. A to kvůli nehodě, kde se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh. No a tahle přerušovaná kolona kvůli nehodě sahá v podstatě už až za Ostrovačice. Takže počítejte s tím, ještě stále to tam může potrápit před Brnem, ale i ve směru na Prahu. Dálnice D2 taky je zdržení zhruba od 3. kilometru, 5-minutové zdržení. Aktuálně okolí centra je o něco hustší, ať už jedete Křenkou, Zvonařkou, Jihlavskou, částečně Gajdoškou, ale tady je to jenom pár minut zdržení. A pak tu máme hlášenou ještě nehodu, která se stala za Pohořelicemi směrem na Přibice u Rybníka, kde bourala dvě osobní auta, tam už by to ale mělo být brzy vyřešené, odklizené. A ve směru do Modřic, na příjezdu do Modřic od Ořechova, tady je taky nehoda, stále se tam projíždí jedním pruhem, tak pozor na to.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska sice nejchladněji tento týden, ale bude se zase oteplovat. Teď kolem 22 stupňů, k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Koukám taky na radar, jestli náhodou něco, nějaký drobky jako na Brno míří. No ale tak uvidíme, jestli vůbec z toho něco bude. Každopádně spíš počítejte s tou polojasnou oblačnou oblohou. Zítra velmi podobně, po ránu 13-14 stupňů, přes den do 23-24. Převážně polojasná oblačná obloha. No a na víkend to vypadá, že budou teploty 27, v neděli dokonce 28, s tím, že v sobotu více slunce, v neděli se pak spíš zatáhne.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: dnes a zítra večer si můžete, přátelé, užít folklor, a to na všechny možné způsoby na Biskupském dvoře. Silueta Petrovské katedrály a historický dvůr pod ní dotvoří atmosféru 29. ročníku, a to folklorních večerů F scéna. Publikum se tady právě dnes a zítra vydá za lidovými písněmi od nás až do širokého světa. Čtvrteční program Cesta propojí české a slovenské tradice v podání souboru Gymnik a taky Mladina. Páteční pořad Od pramenů k moři provede diváky přes zpívající Moravu a Slovensko až k rytmům Balkánu. Festival také tradičně myslí na dětský hospic Dům pro Julii, kterému věnuje část výtěžku ze vstupného. Takže pokud vás baví folklor a rádi byste se podívali i na nějaký třeba netradiční, zároveň pomáhali, protože výtěžek poputuje částečně na dětský hospic Dům pro Julii, tak tohle je přesně to, co byste měli dnes a nebo zítra večer absolvovat. Na Biskupském dvoře bude takzvaná F scéna.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Just a

0: Freebox Free Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zemi?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: pokazit.
1: Michel Telo to roztočil na Free Radio a vy to s námi můžete roztočit už zítra na další jízdě Brnem s Free Radiem. Ano, už tento pátek, zítra sraz v 19.30 a to u nákupního centra Královo pole ulice Cimburkova. No, pojede se, přátelé, středem centrem města Brna. Myslím si, že je to jedna z takových těch opravdu zážitkových jízd. Už jenom tím, že se můžete projet centrem města Brna úplně bezpečně po hladkých cestách, po silnicích a to díky městské policii Brno. Taky právě těm, který tohle všechno pořádají a to je Brno Inline. No a můžete vyrazit nejenom na inlinech, na kolečkáčích, ale jestli radši chcete vyvenčit kola anebo třeba skatey, koloběžky, záleží jenom na vás. Tahle jízda je spíš taková zážitková, pohodová, žádný závod, hlavně, aby jsme si to užili. Začíná se teda srazem 19.30 na parkovišti u nákupního centra. Ve 20 hodin to vypukne, za hoďku a něco budete zpátky s tím, že je dobrý vzít si sebou i čilovky, možná svítilka, nějaký reflexní prvky, přece jenom se dojíždí po 21. a to už se začíná stmívat. No a helma, přátelé, ano, ano, sice u dospěláků jenom doporučená, u dětí povinná, ale já si myslím, že bez té helmy bychom vyrážet neměli. Tak pokud si chcete užít tuhle super jízdu Brnem s Free Radiem, tak už je zítra v 19.30 u nákupáku v Králově poli, no a hlavně velká užívačka.

0: ještě na závěr odpolední free party stihneme jednu zajímavost, a to, že v Žabovřeskách odhalí novou atrakci. Co to bude, kde to bude? Park na Bráfově v brněnských Žabovřeskách čeká proměna. Veřejný prostor oživí nová dominanta v podobě rozměrné kovové plastiky žáby, která bude zároveň fungovat jako dekorativní fontánka napájená vodou z místního artéského vrtu. Slavnostní odhalení s doprovodným programem je naplánované na středu 29. července v 17.30. Tak jestli tuhle žabku chcete vidět, jak se odhaluje v brněnských Žabovřeskách, tak příští týden 29. v 17.30. Přesný čas 16 hodin 56 minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
0: A 3 minutky nám zbývají do 17. hodiny, to znamená, že odpolední free party už se velmi brzy překlene ve Freebox, který tady povede samozřejmě ředitel tohoto pořadu, a to je Lukáš Bartl. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Mě to úplně teďka zarazilo, jakoby u mého jména ta, jako to slovo.
0: Tak je to.
3: Já jsem se bál, co patří, přijde, kdo přijde. Jako.
0: Patří to k tobě, jak prostě Krteček má kalhoty, tak Lukáš Bartl má Freebox.
3: Ty brďo, ředitel pořadu, to jsem jako, to jsem nečekal. To krásné odpoledne každopádně.
0: Přátelé, na Facebooku Free Radio jsme přihodili dnešní moudro, můžete si nastudovat a mrknout, jaká jsou podle jednoho portálu cestovatelského nejkrásnější místa.

0: všechny, co se mně nelíbí, ale tak moment, jakoby města, no tak...
1: Já třeba osobně mám slabost obecně pro jeseníky, jo, tam mně přijde, že tam prostě kam jdeš, tak tam je to dobrý.
0: Taky, určitě.
1: Asi i hodně ta příroda samozřejmě.
0: Určitě ano, ale jakoby zase ta oblast... To zase není úplně jako krásný kraj, ne? Nebo
1: jeseníky, jako... tak doufám, že nás z jeseníků někdo neposlouchá.
0: Jako tak nemyslím.
1: Já to, já jako zbožňu, krásnej, tam je všechno, tam jsou hory, tam se můžeš vykoupat v lomech, tam se sbírají borůvky, si můžeš zaližovat. Jako, já jsem takhle jako spokojená tady s tímhle severem.
0: Já bych řekl zase takový, jako by určitě třeba Karlovy Vary. Mm-hmm. To si myslím, že je jako určitě město, které stojí za to. A další města, které jako těžko vyzvědnout
1: tak,
0: nějaký.
1: Tak já už se nebudu trápit a prozradím ti, co se tam teda objevilo dokonce na třetím místě, tady z tohohle žebříčku, je Kutná Hora. Pak tu máme na šestém Český Krumlov.
0: To je hodně
1: takový oblíbený, jasně.
0: To jsem mohl.
1: Pak tady na 20 máme Třeboň. A 29 je Mikulov, taky další takový oblíbený místo.
0: Ježíš, tak to jsem, a Mikulov jsem měl na jazyku, ale nedávno, hele, Mikulov znám dobře, nádhera, super, souhlasím. Aha. A na Třeboňsku jsem nedávno byl.
1: No.
0: Nádhera, souhlasím taky.
1: Výborně. A kdyby vás zajímalo, jaký další města se tam objevily, kromě těch českých, že jsou tam chorvatský, běloruský, slovenský, tak se podívejte. Na jedničce je mimochodem Kitzbühel z Rakouska.
0: Teď jsem se chtěl zeptat. První místo Kitzbühel, Rakousko.
1: Ano, ano. Já mám tu zkušenost ze zimní atmosféry z Kitzbühelu a vždycky se s Michalem smějeme, když překlikáváme pořady v televizi a jsou tam vraždy v Kitzbühelu, tak říkáme, už zase se tam přátelé vraždí. Pojďme za muzikou, ta je veselá. Minili, Aquagen a There is a Star, za chvilku Lukino.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nastal čas odpálit další Freebox na Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, hezké odpoledne. 6,5 minutky po 17. nejvyšší čas vrhnout se za muzikou. Takže startujeme songy na přání právě teď. Volejte do studia na známé číslo 790 107 107. K tomu taky využívejte studiový e-mail, pište na studio@freeradio.cz. V neposlední řadě samozřejmě i aplikace a sociální sítě, ale to hlavní by se mělo odehrávat právě na telefonní lince. Tam jako tak nějak pokecáme, dozvíme se něco o sobě navzájem, zeptáme se, jak se máte, co děláte, kam jdete, odkud jdete, kdy pracujete, kdy končíte v práci, to je důležitý! Kdy je konec práce? No a potom, jak se říká, po práci legraci, a o to se postaráme my tady na Free Radio. Jdeme za muzikou. První kousek ve Freeboxu dnes Fast Boy, Beautiful Life, k tomu další muzika, ta bude z USA, konkrétně Ava Max a skladba Kings and Queens. No a potom už tady bude prostor samozřejmě i pro vás a pro ty objednávky, které byste chtěli dneska odpoledne ve Freeboxu slyšet. Hezké odpoledne všem a jdeme za muzikou.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Sugar

0: Box na Free Radio.
1: Jdeme na to. Telefonní linka volná 790-107-107 a podíváme se, kdo pak bude vybírat muziku. Haló, kdo je tam?
2: Hezké odpoledne, tady Niko.
1: Niko, super odpoledne, slyšíme, že máš dobrou náladu. Čím to je? Jak to, že máš dobrou náladu? Návod potřebujeme.
2: No, přišla mi deska, jakože vinilová, na kterou jsem čekal třeba měsíc.
1: Mohl bys říct, jaká to je deska, že přišla mi deska, na kterou jsem čekal měsíc a teďka ti posluchači úplně stichli všichni a říkají si, a co to bude, a ty stichl taky, takže jaká to je deska, na co jsi čekal měsíc, prozrať.
2: Hele, je to M83 a ta deska se jmenuje, tuším, Hurry Up, We Are Dreaming, něco takového, ale je tam takovej strašně dobrých písniček, já jsem se právě byl zvědavej, přiznám se jasně. Ptal jsem se, Lukáš, jestli na hru na Free Radio je mají, M83 bohužel nemají, takže možná apel na nějakého programového ředitele, nebo co? Že by to možná co? Jednu, dvě, co?
1: Mark? No, mohli bychom to jako nahodit, hele, oni jsou tuším Francouzi, nebo takového něco.
2: A jo, něco takového.
1: Pokud si pamatuju, tak ty teďka, ty jako máš celý album?
2: Celý album, no.
1: Není to
2: tam je asi 15 skladeb třeba.
1: Oni měli kdysi, jakoby, teď jsem to tady četl, rychle jsem to našel, nominaci za nejlepší album.
2: Cena... Myslím si, že je to konkrétně tohle, to konkrétní album.
1: A to se právě ptám, jestli je to náhodou jakoby souhra náhod, že to je přímo to album, protože tím pádem by to byla super informace pro posluchače, protože pokud se to tak jako čekal, tak se není čemu divit, protože pokud to album získalo nominaci na cenu Grammy za nejlepší alternativní album, jak tady píšou, tak to opravdu je jako deska, která stojí za to. Já ti děkuju a zároveň gratuluju, že to máš doma.
2: Děkuji.
1: Super. A teďka dáme co? Co bude za písničku dneska?
2: No teďka dáme něco, co jsem slyšel včera večer ve Freeboxu a je to Hugel a pecka Moving to the Sun.
1: Ano.
2: Protože to je prostě věc, kterou já absolutně žeru teďka.
1: Tak už jsme dva aspoň. Já to mám taky hrozně rád. Přiznám se, ale je to věc, která mě okouzila. Slyšel jsem to i v dalších verzích, v různých verzích na festivalech, na různých vystoupeních. Hrál to, myslím, i samotný Hugel, když hrál společně s Davidem Guettou. Hráli to na několika prostě místech, už jakoby teď aktuálně na zeměkouli. A myslím si, že to opravdu stojí za to. Jedna věc je takový trošku protipol té písničky a to je naše hitparáda. Ono to jako u nás hitparádě jako moc neletí. Já se musím rychle podívat, abych jako uvedl aspoň situaci, když už o tom mluvíme, na pravou míru. A abych přesně jakoby řekl, jak na tom je ta skladba. Já jsem to viděl minulý týden někde snad ještě níž než 70, jo. Mrknu se v rychlosti, tak, abych řekl i posluchačům. Ty to náhodou nevíš z hlavy, že bys mě pomohl. 78, jo, no, byl jsem tam, no. 78. místo. Aktuálně vypadá, že je Moving to the Sun. Možná škoda, ale je to názor lidí.
2: Tak teďka si to pustíme. A posluchači potom jako budou slyšet, že je to banger a dají to vejš.
1: Dobře, už jdeme za muzikou, tlačí náš čas. Prosím tě, komu zahraješ, komu posíláme?
2: Zahraju to mě, tobě a všem, co se líbí tady ten styl, a že nás tady asi málo, když je to takový
1: dopad, tak jako, ale spousta lidí, co to má rádo a nehlasuje, ale a řekl jsi to hezky. Takže posíláme všem, co to máte rádi. Teď Imail Angel Alternate a Hugel Moving to the Sun. Niko, díky za výběr a měj se parádně. Ahoj.
2: Mějte se krásně, ahoj. Hrajeme.

Nádherná skladba, německá produkce v éteru Free Radia od Robina Schulze. Robin Schulz a aktualitka Better Times. Čas 17.27, za okamžik taky doprava a počasí s Free Radiem. My si dáme teď ještě těsně předtím zpátečkový hit, o který se postará za mě osobně pořád frajer DJ Tonka. DJ Tonka, je to nápad, který posílal Adam. Adam napsal: Zdanec, kámo, šlo by prosím tě dneska odpálit tento zpátečkovej banger, jako by zpátečková petarda, kdo by neznal ten výraz. A pak napsal jakoby právě skarbu She Knows You od DJ Tonky. Já to miluju a vím, že ty jsi to kdysi říkal taky. Tak schválně, jestli dnes zaspomínáme spolu. Jinak zdravím svou rodinku, celý frýčko a všechny borce od vás z týmu. Zdarec Adam. Adame, já ti moc krát děkuju. Přiznávám se, je to pravda? Je to pravda. Já jsem to vždycky měl na tuhle skarbu. Nevím proč, ale jakoby zasáhlo mě to od začátku do konce, jak se to tak nějak jako dá říct. A jsem rád, že můžeme tuhle zpátečkovou pecku zahrát i dneska v éteru Free Radia. Ve Freeboxu She Knows You, DJ Tonka, za okamžik doprava. Hezké odpoledne.

0: Hrajeme na psání, hrajeme pro vás, hrajeme pro flíčkaře, kteří ladí aktuálně 107 FM nebo taky freeradio.cz a nebo nás zkrátka posloucháte přes naší aplikaci. Příjemný poslech všem hromadně, teď ale prostor pro někoho, kdo si zavolá o další hit. Linka je volná, kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, freeradio.
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martin, já tě zdravím, super odpoledne. Jaká je dneska energie? Pozitivní, negativní, jak se máš?
1: Pohodová, až na to, že jsem 2,5krát zmokl, tak už pohodová.
0: 2,5krát zmokl, já se nebudu ptát radši. Písnička, prosím tě, co si pustíme?
1: Armin Siam, Buren, blá, blá, blá.
0: Ano, dobře, muzika připravená, tady ukázka.
1: Pokud jde někdo z Bohuslavy do Kyjova, pozor, je tady auto v Příkopě.
0: Z Bohuslavy do Kyjova auto v Příkopě.
1: Ano.
0: A můžeš nám prosím tě zjistit, jakou má barvu?
1: Červené, a to obě dvě červené, ještě jedno je zatím, takže momentálně auto červené v Příkopě.
0: Takže dvě červené auta v Příkopě, nebo jedno červené v Příkopě
1: jedno
0: a jedno červené mimo Příkop?
1: Jedno stojí na vozovce.
0: Dobře, děkujeme za informaci. Martine, šťastnou cestu i pro tebe, Armin za okamžik, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, čau.
0: Čau. K tomu Radio Steve Aoki. A jako další nás dneska v playlistu čeká taky pecka Baby I'm Jealous, BB Rexa do Jacket společně. Teď ale rychlý pohled na silnice, je tu doprava s Freerádiem.
2: Víme, kde to houstne, doprava Freerádia.
0: Jednou informaci už jsme tady měli od Martina, moc krát děkujeme. Další informace přichází na příjezdu do Brna po dálnici D52 u odbočky na Modřice. Je to směrem od Pohořelic, tady havarovalo osobní auto s nákladním autem. Částečně tam blokují provoz, kolona má zhruba přes 1 kilometr. Dálnice D1, 195. kilometr ve směru z Brna na Prahu. Tady bourala dvě nákladní auta a stojí po nehodě u Kranice. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Další komplikace, dálnice D1, 195. kilometr, je to směrem z Brna na Výškov. Tady se v koloně srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona sahá až na Ostrovačice, takže tady taky velkou trpělivost. Na Brněnsku za Pohořelicemi směrem na Přibice u Rybníka, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A mám tady ještě jednu zprávu, nájezd na dálnici D1 z Brna z Ostravské ulice na 203. kilometru směrem na Výškov, tady blokuje provoz nehoda, počítejte se zdržením v 1 kilometr dlouhé koloně. Takže kolem dálnice D1 opět velké komplikace, několik nehod a několik zdržení, rozhodně s tím počítejte. V centru města Brna očekávejte zdržení aktuálně Moravské náměstí, v okolí Nádražní ulice, kratší kolona vás čeká taky na Jihlavské ulici, na úrovni Ústředního hřbitova a dvě kolony i na Kněžské. Aktuálně z dopravy vše, šťastnou cestu přeje Freerádio, pokud máte další informace, využijte naši aplikaci nebo dopravní linku.
2: Dopravní linka Freerádia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freerádia.
0: Aktuálně nádherné počasí, máme 5 minutek po půl šesté, Brno hlásí 21-22 stupňů Celsia a zkrátka něco okolo 21. Mrkneme se, jak to bude vypadat později k večeru, kolem 8. večerní teploty na 17 stupních, noční teploty někde okolo 13 stupňů Celsia. Zítra očekáváme těsně před víkendem dopoledne polojasno, odpoledne zatažená obloha, páteční maximální teploty 22 až 23 stupňů Celsia, zítřejší noční teploty pouhých 11 stupňů.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rovnou skáčeme k dalšímu hitu do čtvrtečního odpoledne a do čtvrtečního Freeboxu přichází velmi známá pecka, bude to Dara a měla by to být Dara s petardou Bangaranga. Mám to tady přímo ve vzkaze. Zdraví Michal z Líšně, Michala, my tě zdravíme, pan Bajkeros, samozřejmě ano, známá firma. Chtěl bych zahrát Daru Bangaranga, pokud mě někdo vyfoukl rybníček, tak cokoliv od skútrů pro tebe a pro všechny, kteří ladí, díky. Já myslím, že s tou Darou by to mohlo klapnout, protože Dara, pokud si nepletu a pokud si vzpomínám, tak ve Freeboxu ještě nezazněla. Takže jdeme na to, muzika připravená, já děkuji za další objednávky a pojďme se vychutnávat vaše oblíbené hity. Freebox!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Free Radio 107 FM. Freebox na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem na 107, i všem do aplikace, i všem na internet. Za námi další objednávka Dara Bangaranga. Ve Freeboxu vybíráte muziku podle sebe. Samozřejmě, pokud potřebujete například dobít baterky, máte toho za sebou nějak moc během dne, tak si objednáte nějaký rychlejší kousek, něco energičtějšího. No a pokud máte třeba náladu na trošku jakoby takovou relaxaci, takovou jakoby chillovou pohodu, jak se říká, tak si objednáte nějakou pohodovečku, kterou velmi rádi na Free Radio zahrajeme. Od mikrofonu

0: Posílám Patrik, napsal mi tady Luke Zdarec, prosím, na cestu z práce, Tim Berg, Bromance, The Love You Seek, zdravím Brno, s pozdravem Patrik, Patričku, děkujeme, cesta z práce, to je krásná cesta. Kračoučký vzkaz nám posílá taky Martinka. Luky, zdravím, ahoj, super odpoledne taky hlavně pro tebe. Děkuji za to, jak nám krásně hraješ. Chtěla bych pro vaše rádio a pro sebe dneska výjimečně, čistě pro mě na zlepšení nálady nějakého Enriqueho. Výběr nechám na tobě, mějte se krásně, fríčkaři. Tak tohle posílaj holky, já moc krát děkuju. Enrique Iglesias, po ruce byla skladba Can You Hear Me? Základem je dobrá nálada a dobrá muzika. Tak je samozřejmě ještě jako kvalitní, no a dobrý jídlo. Doufám, že máte skvělou náladu. Freebox a Free Radio pokračuje. Songy na přání jako vždycky až do 20. večerní. Před námi Enrique Iglesias, Tim Berg, taky Kygo a Dan Timinsky. Super odpoledne, fríčkaři.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM, rychlý přesun na telefonní linku Free Radio. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, ahoj, tady Evička.
0: Je to Evička, signál nám vydržel, sláva, nazdar, výletu. Hurá! Tak k věci, kde lítáš, kde seš?
1: My jsme byli na tripu s Serunkou v jižních Čechách.
0: Ano.
1: Jen takový výlet, no.
0: Kratší.
1: Byli jsme to pojat na Ďáblovu prdel, hrát vláčce, na tak, no. A teď, když se pracíme do Brna za účastí Frýčka, tak jsem si říkala, že ji něco pustím. Máš se teda tak, že mě asi zabije, až skončím tenhle hovor, ale to je dobrý.
0: Takže speciálně pro koho bude ta písnička?
1: Speciálně pro moji dceru Sáru, písnička od Billie Eilish.
0: Krása, krása. Tak pro dcerušku hrajeme, posíláme pozdrav. Holky, jezděte opatrně a děkuju, že ladíte Free Radio. Ahoj!
1: Děkujem, Lukášku, ahoj!
0: Ahoj!
2: Free Radio, Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Hodiny jako na kostele, 18. hodina, 16. minutka, k tomu ladíte Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin a je tu Freebox. Další objednávka před námi, máme tady zpátečkový hit, zaspomínáme si na starý dobrý časy, já děkuju za tenhle výběr, je to super nápad, no a ten nápad přináší Ondra. Zdravím Free Radio, mohl bych si nechat zahrát písničku od Tupac, Ghetto Gospel, jinak zdravím všechny, co poslouchají, Ondra z Pelhřimova. Takže Free Radio zdraví Pelhřimov. Ondro, díky za výběr.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frička. 2004.

Blau a taky Emma Hewitt. Nečekal bych takovouhle záležitost. Je to skladba Alive Again a je to skladba, kterou dneska vybíral Honza. Honza napsal: zdarec, jsem na cestě do Brna, letím na poslední chvilku zhánět nějaký věci na stavbu, když tak mi zahrají tudle. Je to pro mě vzpomínková věc a já jsem vůbec nevěděl, že Blau a Emma Hewitt udělali takhle super věc. Takže Honzu zdravím, doufám, že pokoupil vše, co potřebuje na stavbu, všechny potřebné materiály a taky všechno nářadí. No a teď zpátky do Freeboxu, kde nás se čeká nářadí a práce, ale doprava a počasí, tak jdeme na věc. O další hity se postarali samozřejmě posluchači Free Rádia. Mám tady objednávku od Sáry. Sárinka píše: ahoj Fríčko, Luky, mohl bys zahrát Pepas od Faruka? Je to pro mou mamku Lenku, pozdravuj. Tak mamko Lenko, zdravíme, hezké odpoledne. Taky pro tebe, já moc krát děkuju. A pro všechny ze školy a taky pro vaše rádio. Sára, Sárinko, díky, díky, díky. Zdravíme všechny jmenované ze vzkazu a tady je Faruko. Za malou chvilku taky zpátečkové hity, mám tady pozdrav od Tomáše. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Mabel 2000, Melba, bude to pro všechny, co se těší na dovolenou třeba do Polska jako my, taky pro moje kámošky Kýti a Týnu, taky pro kámoše Jakuba z Plzeňska, budou mít svátek, jo a taky pro ty, co vyšetřili vraždu na dálnici D1, děkuji Tomáš. Tomáši, nevím, jestli tohle jako patří do vzkazu, ale budíš teda, dobře. Každopádně, Mabel 2000 nebyla k dispozici, posílám disco od stejného projektu.

0: Mě pohybujete na našem Facebooku a komentujete nebo posíláte objednávky právě tam přes Facebook. Takže Faruko od Sárinky, od Tomáše, Mabel, Disco Disco a doplní to novinka Topic Becky G, Sorry Papi. Muzika je připravená, teď už doprava s Free Rádiem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jsou tady informace pro všechny řidiče a řidičky, kteří po cestě ladíte Free Radio. Komplikace na dálnici D1 stále pokračují. D1, tentokrát 183. kilometr směrem na Brno, tady stojí v koloně porouchané osobní auto, projíždějte tudy opatrně. Na příjezdu do Brna buďte opatrní, po dálnici D52 máme komplikace u odbočky na Modřice, je to směrem od Pohořelic. Je tam hlášená srážka osobního auta s nákladním autem. Obě vozidla tam částečně blokují provoz a kolona má přes kilometr. Takže trpělivost a pevné nervy. Další zpráva z D1, 195. kilometr směrem z Brna na Prahu, tady bourala dvě nákladní auta a stojí po nehodě u Kranice, buďte opatrní. D1, 195. kilometr směrem z Brna na Vyškov, tady se v koloně srazila dvě osobní auta a blokují tam jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona sahá až za Ostrovačice, takže tady dneska ještě odpoledne. Velké zdržení a komplikace kolem dálnice D1. V centru Brna, koukám tady na ten provoz, provoz už nám úplně opadl, nepotkáte žádné kolony, Knínská průjezdná, Jihlavská průjezdná bez zdržení, uklidnila se také situace v okolí Gajdošovy ulice a taky v situace v okolí Zvonařky. Brno tedy aktuálně bez větších komplikací a bez delších kolon. Ze studia Free Radio vám popřeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd a pokud máte jakékoliv nové nebo doplňující informace kolem dopravy, využijte aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Počasíčko, počasíčko, nevyspytatelné počasí, pojďme se mrknout na tu aktuální situaci. Brno, teploty v tuhle hodinu okolo 20 stupňů Celsia, od 20. hodina večerní nebo 20. až 21. tam už se budou teploty v Brně pohybovat pouze okolo 16 stupňů, poleze to rychle dolů, no a noční teploty dnes pouze 13 stupňů Celsia. Zítra tedy před víkendem v pátek očekáváme dopoledne polojasnou oblohu, odpoledne bude ale víc zataženo, teploty zítra okolo 22 stupňů, to budou asi ty nejvyšší teploty 22 až 23 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty pouze okolo 11 stupňů. No me importa lo que de mí se diga. Máme půl sedmé a pět minut, tohle už je hudební výběr od posluchačů Free Radia. Tentokrát myslím, že vybírala Sárinka, hrála pro mamku a taky pro kamarády ze školy a taky pro všechny frýčkaře. Užívejte si muziku na přání,

0: Box na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem na 107. Aktuálně prostor pro telefonáty do studia Free Radio se dovolal. Kdo? Halo, halo? Halo, slyšíme se?
2: Jo, no tak. Tady Honza z Olomouckého kraje, ahoj.
1: Honzo z Olomouckého kraje. Já tě zdravím, přeju ti super odpoledne. Jakou písničku si vybíráš?
2: Já bych se písničku od Master Blaster, ten je jich největší hit. Nemůžu vzpomenout na název.
1: Tak oni měli několik největších hitů, já nevím, ať je to... Dívej, já teďka mám několik skladeb k dispozici, posílám ti jednu z největších a to je Hypnotic Tango. Může být?
2: To je ono, to je asi ono, já jsem si jenom nemohl vzpomenout na název.
1: Hypnotic Tango je připraveno. Tak, komu zahrajeme, komu pošleš?
2: To pro tebe a tak pro všechny frýškaře, co poslouchají Free Radio, pro všechny posluchače.
1: Seš moc hodnej, Honziku. My ti děkujeme, posíláme ti muziku a pozdravuj v Olomouckém kraji. Ahoj!
2: Ahoj a drž se!
0: Zpátečka Frýčka. All over the world become like that, yo. All over the world become like that, yo. All over the world become like that, yo. He's non-stop.

najobľúbenejší hity ve Freeboxu Free Rádia. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status.

0: Nejvyšší čas podívat se na další objednávky, přece jenom proto tady ten Freebox máme. Od mikrofonu stále zdraví moje maličkost Lukáš Bartl a čtvrteční odpoledne v rytmu dobré nálady. 5 minutek před 7 jsou tady další vzkazy, další objednávky a hlavně další muzika. O jaké hity se bude jednat, to se rozvíme přes telefonní linku. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, je tady Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Krásný podvečer, prosím tě, co chystáš dneska na večer? Máš nějaký program? Telka, no, rádio?
1: Zrovna jsem na projížďce na kole, takže program je jasný.
0: Projížďka na kole, kamaráde, bledá závist z mojí strany, kolo to je krásná věc. Kurma jezdíš, kam jezdíš, prozrad nějakou hezkou trasu pro posluchače.
1: No, hele, jezdím na Pohořelice, na Novou Ves. Hezky cyklostezka,
0: hezky cyklostezka, výborně. Jo, ty seš vlastně ten jediný chlap, co poslouchá Free Radio a nepije pivo, že?
1: Ano.
0: To říká trošku jako přírodní anomálie. Nevadí, hele, ať si pije každej, co mu chutná. Já jsem rád, že se hejbeš, že věnuješ tohle krásný počasí taky sportu a že nám teďka věnuješ pár minutek na výběr dalšího songu. O jakou skladbu se jedná? Co si dáme?
1: Hele, pokud by to šlo, tak bych si dal Skutery a Oj. Protože nám docela fouká vítr a takový krásný protivítr, takže nevím, jestli šlapu, alebo mě to táhne zpátky, ale byla by to dobrá hudba na šlapání.
0: Jedno šlápnutí vpřed, dvě šlápnutí vzad. No, uvidíme, kam dojedeš. Nicméně, hudba ti k tomu pomůže. Já jsem Skutery samozřejmě připravil a posílám to tobě. Komu zahraješ ty? Všem na kola, všem do přírody?
1: Hele, bude to úplně všem, pro celý váš tým, pro Myšlinku s Amálkou, pro Oťasa a hlavně pro moji Aníšku.
0: S pozdravem pro Anču. Krásný podvečer, cudovněj se, hezky posílám muziku. Ahoj!
1: Ahoj, děkuju.
0: Není zač. Free Radio 107 FM, hrajeme podle vás. Před námi Skútr! Do éteru na 107 FM za malý okamžik poletí i skladba International Love, tak já doufám, že nějakou lásku třeba aktuálně prožíváte, anebo že už doma lásku máte. Takže internacionální láska Chris Brown a taky Pitbull. Každý, kdo poslouchá Free Radio, dobře ví, že máme rádi novinky. Novinky přinášíme celkem v hojném počtu. Každou hitparádu vlastně 4 horké kousky a během týdne taky horké novinky z našeho éteru. Tentokrát je před námi novinka Say My Name, Hedegaard a taky Arash. A pokud si říkáte, to je krásná atmosféra, ano, je to Freebox na Free Radio a já vám přeju příjemný poslech. Free Radio, Free Radio, Free Radio,

0: Free Radio.
1: Jedeme dál. Free Radio 107 FM, sedmičky přináší štěstí. Sedmá hodina, sedmá minuta a já doufám, že máte štěstí kdykoliv, když posloucháte Free Radio. Další kousky před námi. Dáme ochutnávku z australské produkce, konkrétně Pnau a The Warning. The Warning jsou skupina Pnau, hudební producent a udělali skladbu Tu Corazón. Čirou náhodou jsme to hráli včera pro Renču, pokud si vzpomínám, asi si vzpomínám dobře. A Renča říkala, že má tu skladbu ráda. Renatko, kdybys náhodou dnes poslouchala Free Radio, tak i pro tebe skladba Tu Corazón. O další kousek se postarají Enya a Cyril, je to skladba od Eni, kterou Cyril remixoval, takže opět další taková jakoby australská spolupráce. Takže špetka z Austrálie, právě teď krátce po 7. večerní na Free Radio. Freebox pokračuje, Lukin u mikrofonu a všem přeju super podvečer.
0: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.
2: Ty, Sugar?

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejlepší.

0: Box na Free Radio.
1: Energická a melodická muzika právě teď na 107 FM v rámci Freeboxu Fly Project a skladba Mandela. Minutku po 14:15 se podíváme na další objednávky. Mám tady několik vzkazů, které čekají ve frontě. Pozdravy jsou tady od Michala. Ještě jednou zdraví Michala Bajky do Slíšeň. Přeju všem Liborům vše nej k svátku. Hlavně zdravíčko, Liborové. Pak tady máme taky muziku od Honzy z Jižních Čech a podíváme se taky na výběr od Káji. Těsně předtím ale telefonní linka. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
2: Tomáš Werner.
1: Tomáš, krásné odpoledne, lomeno podvečer, teď už vlastně ve 7:45 podvečer. Jak se dneska máme, jak se ti daří?
2: Mám se výborně.
1: Výborně, k tomu nějaká dobrá muzika. Co jsi vybral?
2: Dneska jsem vybral Nathan Dave, Ella Henderson, 21 Reasons.
1: Ano, výborný výběr, já už to mám připravený ve studiu. Komu zahrajeme?
2: Tak dneska bych to zahrál pro Patrika Netíka. A pro Kristinku Polibovou.
1: Zdravíme oba dva, jak Páťu, tak Kýťu. Děkuju moc, posílám písničku a Tomášku, díky, že ladíš Free Radio, jako vždycky. Ahoj.
2: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Pošli svůj vzkaz do éteru Frýčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/freeradio.

Titan Door, Ella Henderson, 21 Reasons, před námi Aquagen. Je tady další přáníčko. Ahoj Luky, prosím o zahrání Aquagen, There is a Star, což je teda aktuální novinka. Bylo by to pro všechny, co zavařují okurky. Já jsem si dneska, to je krásná spojitost, já jsem si taková jako hezká asociace. Já jsem si dneska udělal výborný okurkový salát, ale jakože výborný. Klasický strouhaný okureček, znáte to, trošku octu, trošku soli, trošku pepře, trošku cukru a je to. Jdeme dál. Takže pro všechny, co zavařují okurky, broskve a jiné dary ze zahrádky. A tím to jde pěkně od ruky, příprava na zimu je potřeba. Díky moc, Honza z jihu Čech. Honzíku, zdravíme tě, Aquagen, There is a Star, skladba připravená, k tomu další objednávka. Ahoj, zahraješ prosím Jump od Blackpink, je to všem, co pracují a tobě do studia. Děkuji Kája, Kájo, já děkuji taky. Za okamžik Blackpink.

0: let the beat control your body.
1: Rukyho vtípek.
2: Bolest při porodu ženy je prý tak silná, že žena má unikátní příležitost se na pár okamžiků vcítit do muže, který má rýmu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

se říct skoro až taková elektrotrendová záležitost. Krásná spolupráce. Oaks, Tibby Trumpet, Not a Place. Free Radio 107 FM, před námi další přání, další objednávky. Blíží se nám taková, řekl bych, známá, veselá taneční skladba. Za okamžik uvedu pro koho. Další skladbu, další objednávku vybírala Adelka. Adelka napsala: Luky, ahoj, zdravím tebe a rádio, moc bych si přála něco veselého. Nemám žádný nápad, nechám to na tobě, doufám, že vykouzlíš nějakou hodně veselou skladbu. Je to důležité, protože budeme odjíždět na dovolenou a rodina je víc nervózní než natěšená, tak doufejme, že to všechno zvládneme, užijeme a v pořádku se vrátíme domů. Posílám to taky všem, co se chystáte a nebo co už jste se vrátili z dovolené. Jinak děkuji moc za čtení vzkazu a za zahrání písničky. S pozdravem, Adelka. Adelko, já moc krát děkuju, když něco veselého, tak happy. A k tomu samozřejmě úplně speciální verze. Zremixovaná verze Pharrella Williamse a skladby Happy. Užívejte si pohodičku na fríčku, dáme si happy písničku. Za okamžik 7:45, pozdrav od Adelky pro všechny dovolenkáry a taky pro všechny, co už jste z dovolené zpátky, no a jste tak nějak trošku jako tmavší než zbytek celého Brna. Teď už Pharrell Williams, Free Radio.

0: Muzika la muzika. Aktuálně dohrála skladba Rain od pana Fishera, což každý dobře už víme, známe, je to divočák, hudební producent, výborný DJ a hlavně DJ pocházející z Austrálie. Takže další australská ochutnávka. Teď už 10 minutek před 20. večerní, další objednávka z telefonu. Kdo je na lince? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Kusman Armitič.
0: A je to... Pavle, prosím tě, to je kdo, nebo můžeš ještě jednou říct to jméno?
1: Kusman Armitič.
0: Ty brďo, tak... Kdo by to mohl být?
1: Někde jsi slyšel, hele, teďka.
0: Někde jsi to slyšel, není to jako někdo z tvého okolí.
1: Já filmu, ale nevím jakým, hele.
0: Krásný jméno, hele, krásný.
1: Já jsem borec Kusman Armitič.
0: Mě to připomíná trošku, když jsme ve škole bláznili a blbli a říkali jsme svoje jména pospátku. Znáš jméno pospátku? Já znám sebe a Segru.
1: Tyjo, je to, kámo, na tohle já jsem nikdy nebyl, já na to nemám mozek.
0: Ne, tak dívej, tak Lukáš Bartl, pospátku Šákulil Trap.
1: Šákul Trap?
0: Já jsem Šákul, no jasně. Šákul na 107 FM, hezké odpoledne. A pozor, moje sestra Monika, Akinom Avol Trap. Monika Bartlova. Takže Šákul Trap a Akinom Avol Trap, my jsme to jako děcka blbli, takže to máme naučený na spaměť. A ty teda jako to nezvládneš, nevypálíš.
1: Ne, my jsme hráli z Vonkohru.
0: Vy jste... Pavle, prosím tě, můžeš... Já ti věřím. Můžeš vybrat, prosím, další skladbičku?
1: No, tak měli jsme tady takový jako to, že to má být svatba. Skladba Cooler Vouci.
0: Ano.
1: Takže jsme tam napravili Košín.
0: Košín, přátelé, Košín, vzpomínáte si Košín? Košín a samozřejmě jejich největší megahit Hide You, který vyšel na albu Resist a já jsem to album měl doma. Nemůžu říct mám, protože teďka, kdybys ho chtěl ukázat, tak nevím, kam sáhnout, do které políčky. Ale někde v té hromadě toho bince je tam album Resist od Košínu, já jsem to album miloval, tam je Empty Skies a Suicide a hele, je to prostě výborný album a my si dáme ochutnávku z toho alba, protože Pavel to dneska vymyslel naprosto geniálně. Košíny nehrajeme jen tak a myslím si, že vy, co máte rádi tuhle hudbu, tak máte určitě radost i dneska večer. Pro koho, Pájo, posíláme Hide You?
1: Ježišmarja, počkej. Tak to pošlem. Ano, pošlem to mně a tobě.
0: Výborně.
1: A jelikož já bych řekl, že to je taková jako starší pecička, nebál bych se to tak jako nazvat.
0: Ano.
1: Tak bych to chtěl nechat zahrát jako ne starší osoby, ale takový ty, co už trošku jako pamatujou jako já.
0: Rozumím ti. To je právě ten základní rozdíl mezi písničkou a ženou. U písničky klidně řekneš, hele, 26 let starý kousek, ale zkus to říct 26 leté holce.
1: No, tak hele, u písničky 26 let je furt dobrý, no, když je starší.
0: U písničky už je to zpátečka, zkus říct holce, ahoj, zpátečka.
1: Zaženou doma. Hele, nic, ty už jsi zpátečka, jako.
0: Jdeme, ty už jsi zpátečka. Pavlíku, je to komu zahrajeme? Komu ještě zahrajeme?
1: No nikomu.
0: Bylo to všechno z toho vzkazu.
1: Starším lidem, mě.
0: Ano, ano, dobře, tak jo, tak vychutáme si to, jdeme hezky na to.
1: Mě moc lidí nenapadá.
0: No, tak je to všechno ze vzkazu, jdeme za muzikou, měj se krásně, děkuju za pokec. Zeptám se ještě, prosím tě, příští týden máš v plánu se nějak ozvat? Lidi se mě na to vždycky ptají, bude Pavel, nebude Pavel, já nevím.
1: Pavel bude. Vidím to tak někde úterý, středa.
0: Budeme s tebou počítat. Informace pro posluchače, přátelé, příští týden Pavel bude. Pavle, my ti děkujeme, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Čau.
2: Zpátečka Free Radio. 2000.

0: Machine, Hide You, závěr Freeboxu na 107 FM, jdeme do finále, musíme se rozloučit, poslední objednávky teď a tady, telefonní linka, kdo je tam? Halo, halo.
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Malinko jsme to čekali, Karle, vítej, hezký podvečer i pro tebe, voláš z domu nebo z práce?
1: Z domu, protože mám, mám tu dovolenou, takže jako většině si to člověk užívá, ale nestíhá. No.
0: Je to slyšet v tom hlase, že vůbec nestíháš, no? Kájo, tam je cítíš, že jsi na dovolené, normálně. Já jak zkoumám ty lidský hlasy a mluvím tady s tisíce lidma za rok přes tu telefonní linku, tak už jako dokážu odhadnout lidskou náladu a u tebe je normálně cítit, že máš dovolenou. A to je dobře. Co si pustíme, Kájo?
1: Takže dáme si Richie Poveri se reperky Tiamo.
0: Ano, jdu připravit tuhle geniální zpátečku, která zažívá comeback obrovský díky internetovým a sociálním sítím a videím a tak dále. Takže jdeme na Saru Perke Tiamo. Kájo, máš tam věnování, komu to pošleme?
1: No, jasně, dám věnování ještě pro mě dovětek, protože ta písnička je tak dobrá, protože ti zjistili všetci, že když ho předělají, tak bude ještě lepší, než byla. No, takže prostě je to geniální projekt. No.
0: Je to tak, je to tak. Geniální projekt, dneska to dáme ne o DJ Matrixe, ale v originále, tedy Richie Epovery, Sarah Perke Tiamo, pardon. No a teď už víme, Kájo, proč to jako vybral. Je to vlastně opravdu hit, globálně celosvětový hit. A zeptám se teda znova, kam pošleme, komu zahraješ?
1: No já to pošlu tobě a všem, kteří mají naladěno a poslouchají, protože určitě si spraví ještě ten podvečer a vylepší si náladu.
0: Přátelé, pokud nemáte žádné plány na dnešní večer, třeba nějakou romantiku, tak i pro vás. Sara Perke Tiamo, ať to na večer maličko rozproudíme. Kájo, děkuju za výběr písničky a popřeju ti pohodovej zbytek večera. Ahoj.
1: Děkuju, měj si pěkně, ahoj.
0: Richie Poveri. Potom malinko změníme hudební styl, trošku to sklouzne do future raveu, dá se říct, v podání pana Mortna s Davidem Guettou. Make it to heaven. Vašek tady psal také krátký pozdrav, ještě Lukine, prosím tě, pozdrav všechny do gastra. U nás v kuchyni hrůza, tak ať se to trošku rozproudí. Nějaký Morten by nebyl, zdarec Vaša. Vašo, nějaký Morten by byl, tady Tomáš. Do gastra a všem kuchařům do kuchyně. No a k tomu na závěr pohodovka a letní bombice Danza Kuduro. Mějte se krásně. Za 20 sekund, 20. hodina večerní, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl, no to je slyšet prostě totální únava za celý vysílací týden. Nicméně, důležitá

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Tvý rádio.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Rádio. Rádio 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Hlavní v Brně s nejnovějšími hity.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: again.
1: Free Radio. Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.